budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

trovat.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidí existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtěška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohoto funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí, od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Plitečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut. Do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou, děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat, i chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: Nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ježkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, rubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.

0: No tak to bych musela dabovat filmy typu...
1: Žranice.
0: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne, je tak tohle, to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte...
1: Něco v puse.
0: Že máte prostě
1: většinou
0: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje...
2: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak jako, že si to tak jako představím.
1: Aha, Jitka udělala předpus. To je já to měl příště zkušen taky takhle.
0: Ale ono to není zas tak častý, je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
3: Mluví se hůř po jídle?
0: Ne.
3: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
0: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
3: Tak dáme si další muziku v pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Vyškovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
0: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval tři kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to a kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další tři kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01104. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem. Takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných pólech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti v cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten Verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten Verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří Verbuňk tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající, tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kdybychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být, a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, aby to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, taky to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníč,

0: rádi.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den a tě zdravím, Markéto. Mě už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo, je strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám servou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, Jerešová i z Vídně? Je.

0: stříbra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhání.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Mm-hmm. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit.

0: a prochází tu diplot, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem, a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
1: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku, takhle mi podala papír, zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
2: Naštěstí.
1: Naštěstí.
2: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
1: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
2: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
0: My to totiž pozorujeme už další dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
1: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko zažilo rekordně horký den. Podle meteorologů může být dnes ještě tepleji. V Plzni Zábělé se zvýšil počet sražené zvěře na silnici. Důvodem je uzavírka mostní estakády u Třemošné. Čekejte převážně jasno, k večeru ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 41 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Česko včera zaznamenalo absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,9 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dosavadní rekord drželi Dobřichovice u Prahy, kde 20. srpna 2012 bylo 40,4 stupně. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podobně vysoké teploty jako v sobotu očekávají meteorologové na většině Česka i dnes a na Moravě ještě v pondělí. V platnosti dál zůstává i výstraha před požáry. V Plzeňském kraji může být dnes až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. Meteoroložka Jana Adamovská také varuje před fyzickou zátěží nebo dehydratací.
2: Předpokládáme velmi vysokou zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydrataci. Doporučujeme dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách a věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
0: Podle Jany Adamovské by v pondělí do Česka měla dorazit studená fronta a částečné ochlazení. Návštěvníci klatovského koupaliště z Podhůrčí už nemusí čtvrť obcházet. Technické služby po rekonstrukci otevřely zadní cestu od nádraží. Podrobnosti dodává ředitel služeb Libor Hošek.
3: Je ukončená rekonstrukce cesty za lázněma od řeky směrem k podchodu pod tratí a je tam nový asfaltový povrch. Ty náklady se pohybují, co se týká venkovní cesty, tak těsně pod 1 000 000 korun a opravili jsme část i komunikace do prostoru lázní, kde se pohybujeme řádově kolem 200 tisíc.
0: Od července zahájí provoz i zadní pokladna do areálu koupaliště. Lesníci v Plzni Zábělé registrují větší množství sražené zvěře. Kvůli uzavírce mostní estakády u Třemošné se v Zábělé výrazně zvýšil provoz. Za poslední měsíc bylo potřeba odklidit více než 10 kusů srn, muflonů a divokých prasat, říká plzeňský lesník Milan Sekáč.
4: Za celý loňský rok jsme v naší honitbě sklidili 26 kusů sražený zvěře, takže jenom tady za ten měsíc se dá říct, jsme na 50% to, co jsme měli za celý rok. To, co se sráží standardně v průběhu roku, ještě sraženého bude. Takže letošní rok asi bude rekordní, co se těch počtů nehod týče.
0: Uzavírka Třemošenské estakády potrvá do 30. srpna. Sport. Ze závěrečného dne skupinové fáze mistrovství světa ve fotbale už známe tyto výsledky. Anglie zvítězila nad Panamou 2-0, Chorvatsko nad Ghanou 2-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Uzbekistán prohrál s Demokratickou republikou Kongo 1-3. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa po třetí za sebou stříbro. Na domácím šampionátu v Ostravě podlehly Spojeným státům americkým 0-1. Mužskou reprezentaci čeká finále dnes v 15 hodin a 15 minut také proti Spojeným státům. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 38 až 41 stupňů a na horách maximálně 35. Povane slabý, proměnlivý, během dne až mírný vítr z jižních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/145 u Dlouhé Vsi na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu a funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle 28. června, 5 minut po 5. hodině. Startuje ranní program Českého rozhlasu Plzeň. Další díl seriálu Tajemství technických památek nám přiblíží historii první karlovarské vodárny. Postavená byla na konci 19. století v městské části Tuhnice a město zásobovala vodou z řeky Ohře déle než 100 let. Celou reportáž uslyšíte po písničkách. Dobré

0: technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavená v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meandr vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblázky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. S nejvyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty se dostanou až k 41 stupňům, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne až mírný vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na Trojce, tedy vysoká. Extrémní vedra dávají zabrat nejen lidem, ale i technice. Aby vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují je ve speciální klimatické komoře. Více vám povíme za okamžik.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut do půl šesté je s vámi Český rozhlas Plzeň. Vstáváme do dalšího horkého dne. Já doufám, že máte dnes naplánovanou pohodu a ideálně co nejméně cesty autem, protože rozpálené auto není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně naměřící sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor. Bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Teplotní rekordy včera padly na všech 14 meteorologických stanicích v Plzeňském kraji, které měří teplotu více než 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech na Plzeňsku, kde naměřili 39,1 stupně Celsia. Stanice má ale dobu pozorování pouze 12 let. Následovala Plzeň Mikulka, kde bylo 39 stupňů. Extrémní horko zasáhne Česko i dnes. Lidé by se podle záchranářů před takovým počasím měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledět stín, napít se, případně si lehnout a dát studený obklad. Při poruchách vědomí nebo dušnosti by měli lidé co nejdříve volat linku 155. Voda ze studánky v Plzni na Roudné a z pramene Petrovka u Šídlovského rybníka není pitná. Vyplývá to z testů, které nechal provést první městský obvod. Lidé mohou po napití riskovat žaludeční a střevní potíže. Těsně před dokončením je rekonstrukce zdravotního střediska ve Zbyroze na Rokycansku. Nově bude mít opravená budova bezbariérový přístup a výtah. Práce na historickém objektu střediska ale prodražila dřevokazná houba dřevomorka. Celkové náklady budou o zhruba 5 až 6 milionů vyšší, přibližně 35 milionů korun. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4-2. Ve středu přivítá Viktorie v dalším přípravném duelu v Dobřanech slovenskou Trnavu. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a nejvyšší teploty do 41 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni Křimicích ulici Regensburská dejte pozor na porouchané odstavené auto. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2,5 minuty po půl šesté krátké zprávy pro vás připravila Štěpánka Zíková. Ať už právě vstáváte, nebo už jste nějakou chvíli vzhůru, tak vám přeji hezké ráno. Dnes nás čeká horký den, tak na sebe buďte opatrní a zůstaňte s Českým rozhlasem Plzeň.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak to dopadlo, když se Mirek Šimek nechal zapsat do kurzu tance a společenské výchovy?
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylen vstrčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země a dělat, jako že v sále nejsem, ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec, nebylo uniknutí. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů, ale vím a věřím, že odejdou samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. Tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončích. Otočil mě dokola a chválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. Já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitla mi. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělají tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil ukrýt ve výtahu na uhlí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Začíná nám poslední červnová neděle. Už asi všichni víme, že bude extrémně horká. Myslím, že zcela určitě překonáme dosavadní teplotní rekord z roku 1994 v Plzni Bolovec. Tehdy naměřili 36 stupňů Celsia. A těžko uvěřit, že v roce 2000 se teploty v Konstantinových lázních nedostaly nějak vysoko nad nulu. No o tom si ale dnes můžeme nechat jenom zdát. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 38 až 41 stupňů, na horách do 35 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne až mírný vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

minut do 6. hodiny, kdy začnou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Máme neděli 28. června. O tomto víkendu proběhne ve Strážnici další ročník našeho největšího folklorního festivalu, Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2026. Jeho atmosféru si můžete užít i prostřednictvím přímého přenosu, který vám nabídneme v našem vysílání, a to dnes od 10 hodin. Připravujeme pro vás přímý přenos pořadu Škola základ života. Ten představí výběr z nejlepších dětských a mládežnických lidových muzik, které působí v základních uměleckých školách napříč celou naší republikou. Nenechte si ujít skvělé výkony mladých a talentovaných muzikantů a zpěváků v našem vysílání dnes od 10 hodin.

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dlouhodobé sucho a horko zvyšují nebezpečí vzniku požárů na Šumavě. O víkendech a svátcích bude jezdit k plzeňské zoo historický autobus. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a CHKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
4: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
3: Na lince 76 z centra Plzně k zoologické zahradě platí ode dneška celotýdenní provoz. V pracovní dny bude cestující vozit zoovláček. Výjíždět bude z náměstí Republiky, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
5: První spoj jede z náměstí Republiky v 10 hodin a poslední od zoo v 18.30. O víkendech a svátcích bude na linku nasazován místo zoovláčku historický autobus a trasa bude zároveň prodloužena na terminál hlavní nádraží a vedena v trase terminál hlavní nádraží, náměstí Republiky, zoologická zahrada a zpět. První spoj z terminálu vyjíždí v 9.55 a poslední od zoo v 18.30.
3: Na hlavním nádraží bude linka zastavovat na stanovišti číslo 8. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i dnes.
6: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
3: Kvůli vysokým teplotám se nepojede dnešní mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. Podle organizátorů z automotoklubu by hrozilo přehrátí závodníků a potíže kvůli horku by mohli mít i diváci. Obtížné by bylo i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati. Vrhačka Škody Plzeň Alena Matoušková zvítězila v Olomouci na dorosteneckém národním šampionátu ve vrhu kladivem. Výkonem 69 metrů a 16 cm navíc vytvořila nový rekord mistrovství. Rodačka ze Sušice byla se svým vystoupením spokojená.
7: V kladivu to byl rekord mistrovství. Pro mě to je samozřejmě skvělý úspěch, i když jsem upřímně trochu myslela na tu 70 a bohužel to dnes nevyšlo, třeba to vyjde příště, ale závod to byl ideální. Byla skvělá atmosféra, nebylo ještě takový horko, kruh jel krásně, takže jsem se celý závod moc užila.
3: K vítězství v kladivu přidala Alena Matoušková stříbro v disku. Další zlato pro Škodu Plzeň pak vybojovala v dálkařském sektoru dorostenka Kristýna Záhořová. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů a na horách maximálně 35. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Povane slabý proměnlivý, odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na porouchané odstavené auto dejte pozor v Plzni Křimicích, ulici Regensburská, u nájezdu na Chebskou. Jeďte tam opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Aktuální zprávy skončily 5 minut po 6. V ranním vysílání přijde na řadu už za chvíli sport, konkrétně fotbal. Ohlédneme se za prvním přípravným duelem hráčů Viktorie Plzeň s brněnským Artisem. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola.

V neděli 28. června slaví meniny Lubomír a Lubomíra. Je to jméno slovanského původu, které znamená míru milovný, milující mír. K jeho známým nositelům patřili například herci Kostelka a Lipský. Narozeniny dnes slaví americká herečka Kathy Batesová, písničkář Petr Lutka, biatlonistka Kateřina Holubcová, slovenská modelka Andrea Verešová nebo tenistka Markéta Vondroušová. Všem dnešním oslavencům přejeme krásný den. Dál vám hraje Český rozhlas Plzeň.

0: Diagnostika na 28. června praví, že jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. Já teda trochu doufám, že to není pravda.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno nebo úplně jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty se dostanou ke 40 stupňům, na horách kolem 33 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý během dne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Plzně v úvodním přípravném utkání před novou sezónou porazili ve velkém horku druholigový Artis Brno 4-2. Viktoria v zápase dvakrát prohrála, dokázala ale skóre otočit, když se dvakrát trefili kapitán Matěj Vidra a také navrátilec z hostování v Mladé Boleslavi, útočník Kristof Kabongo.
1: Hlavně jsme to otočili v tom druhém poločase, že jsme vyhráli jako tým a samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl dvěma golama i asistencí na konci a i v tady tom vedru jsem strašně rád, že to vyšlo, protože to bylo strašně těžké.
2: Potěšila výhra i dva střelené góly útočníka Viktorie. Kristof Kabongo zmínil i velké vedro, které trápilo na hřišti doubraveckého Senka fotbalisty obou celků. A to přesto, že se hrál už od 10 hodin dopoledne.
1: Tak jako na těch trénincích podle mě nebylo ani takhle teplo a hlavně tam jsou pauzy, že na těch trénincích máme pauzy napití a ty cvičení jsou kratší, takže si myslím, že to je prostě jako lepší, si myslím. Zvládal jsem to líp, tady to bylo strašně.
2: 22-letý rodák z Prahy se do Viktorie vrátil z vydařeného hostování v Mladé Boleslavi a teď chce zabojovat o důvěru trenéra Martina Hiského a větší herní vytížení na západě Čech.
1: Motivace je velká vždycky, tak já se snažím být v každém týmu nejlepší, nejenom kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych právě pomohl týmu a abych dal ten impuls tomu trenérovi, aby mě musel hrát jako v úvozovkách, takže motivace je vždycky obrovská.
2: Věří si Kristof Kabongo, kterému první pokus prosadit se v Plzni nevyšel hlavně kvůli vážnému zranění.
1: Tak jak už všichni ví, tak prostě po tom křížáku je strašně těžký se vrátit. Zažil jsem si to, bylo to extrémně těžký. Cítil jsem se špatně těch prvních půl rok, ale strašně pomohlo to hostování Boleslavy. Byl jsem za to strašně vděčný, jak Adolfovi Šátkovi, že to vyšlo a i taky Mladý Boleslavy. A cítím, že jsem možná ještě lepší než při tom zraněním. Takže teď si myslím, že jestli je ten čas, tak je teď ten čas a já se budu snažit to proměnit prostě v to nejlepší, co můžu.
2: Slibuje útočník Kristof Kabongo. Tomu nakonec na poslední chvíli unikla nominace na světový šampionát v Zámoří.
1: Já jsem byl strašně vděčný, že jsem vůbec na to reprejel, protože jsem to nečekal a byla to pro mě extrémně dobrá zkušenost, takže já jsem jako to vzal v pohodě. Samozřejmě, že každý hráč se na mistrovství světa, každý hráč to chce ukázat, že na to má, ale já jsem vzal v pohodě. My se známe s panem Koukem, takže vysvětlili jsme si to a úplně v klidu.
2: Říká na téma reprezentace Kristof Kabongo. Jeho Viktoria odehraje další přípravné utkání ve středu v 17 hodin, kdy v Dobřanech přivítá slovenskou Trnavu. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Při vysokých teplotách v těchto dnech doporučují zdravotníci vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Podle meteorologů mohou dnes teploty v Plzeňském kraji dosáhnout až na 40 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji pokračuje budování páteřních cyklostezek, například CT3 nebo CT37. Hejtmanství jejich stavbu podpoří dotacemi. Letos si zhruba 40 milionů korun rozdělí 10 měst a obcí. Podpora půjde třeba Domažlicím, Blovicím a na cyklostezku město Touškov Malesice. Záchranáři hledali včera večer v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od hráze hlásili po 17. hodině svědci. Na místo byl povolaný policejní potápěč, jak uvedl velící důstojník krajských hasičů Luboš Kasl. Tělo se ale včera nepodařilo najít. Do dnešní půlnoci je možné koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Výskyt divokých prasat ve městech v Karlovarském kraji je stále častější. Opakovaný pohyb divočáků zaznamenal krajský odbor životního prostředí například Březové na Sokolovsku, Libavském údolí nebo Mírové. Krajský úřad teď vydal leták, ve kterém upozorňuje, jak lidé mohou přispět ke snížení výskytu prasat ve městech. Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Fotbalisté Argentiny zdolali Jordánsko 3-1 a skupinu J vyhráli bez ztráty bodu. Výhru pojistil střídající Messi. Play-off začnou obhájci s Kapverdami. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 40 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u obce Blatnice na severním Plzeňsku dejte pozor na porouchané odstavené auto. Překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy od Štěpánky Zíkové, jsou 3 minuty po půl sedmé a ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nám v následující půl hodině děti prozradí, co dělá reportér. Jsem sama zvědavá, co si tak asi děti představují pod pojmem reportér. A samozřejmě budeme dál hrát písničky, které nestárnou.

0: Počasí.
1: Dnes v neděli 28. června bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty mezi 37 a 40 stupni, na horách do 35 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Vád bude slabý, proměnlivý během dne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pouť v Lipnici u spáleného Poříčí nabídne u kaple svatého Petra a Pavla od 14 hodin nedělní mši svatou. Na zámku Svojšín můžete zažít oživený barokní víkend, užít si atmosféru doby a zapojit se do různých programů. Připravená je také bohatá květinová výzdoba. Chvíle v prostředí zámku si můžete vychutnat do 18 hodin. V Janovicích nad Úhlavou se koná závěrečný den Janovické pouti. Program láká například od 14 hodin na koncert Úhlavanky, od 16.30 na pouťovou zábavu. Zámek Mlázovi láká na kulturní odpoledne. V programu je například hudba, tanec a divadlo. Akce je plánovaná od 14 do 18 hodin. V Lesním divadle v Nýrsku vystoupí divadlo Na jezerce s představením Práskni do bot. Hrát se začne od 19 hodin. To byly tipy pro neděli 28. června. Čeká nás horký den, takže ať už vyrazíte k vodě nebo za kulturou, dejte na sebe pozor.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Lidé by měli v horkých dnech pít vodu pravidelně a po menších částech, doporučují zdravotníci. Policie upozorňuje na zabezpečení domu a bytů před odjezdem na dovolenou. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před dalším horkým dnem. V Plzeňském kraji bude až 40 stupňů. V horkých dnech je základním pravidlem pít dostatečné množství nealkoholických a neslazených tekutin. Zejména by mělo jít o běžnou vodu, nejlépe doplněnou minerálními vodami. Kolik by ji lidé měli vypít, vysvětluje mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.
4: Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. V horkých letních dnech bychom měli váhu člověka násobit 0,04 a vyjde nám množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. Pít je třeba pravidelně už od rána, nejlépe po menších porcích 1 až 2 deci, maximálně v půlhodinových intervalech.
3: Například člověk vážící 75 kg by tak měl denně vypít 3 litry vody. Policisté vyzývají, aby lidé před odjezdem na dovolenou zajistili svoje domovy před zloději. O svém odjezdu by také neměli informovat na sociálních sítích. Zároveň je důležité zavřít všechna okna a zamknout dveře, radí policejní mluvčí Hana Kroftová.
5: Všechny cennosti, peníze, důležité doklady a další cenné věci, pokud máte možnost, uložte do trezoru nebo je alespoň uschovejte na nějaké bezpečné a těžko dostupné místo.
3: Na Železnorudsku zahájil letní sezónu turistický vláček. Jezdit bude do poloviny září. Čtyřikrát denně vozí návštěvníky k Černému jezeru a zpět. V provozu bude vždy od pátku do neděle, upřesňuje starosta Železné Rudy Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů.
6: Pojede ráno z centra Železné Rudy přes Špičák, přes Špičácké sedlo až na Černé jezero. No a následně bude pendlovat mezi Černým jezerem a Špičáckým sedlem. Vláček je určený zejména pro osoby, které se nemohou snadno ať už pěšky nebo na kole nebo na koloběžce dopravit k Černému jezeru, trpí nějakou sníženou pohyblivostí.
3: Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které komunistický režim pronásledoval. Asi 10 let kvůli tomu strávil ve vězení. Konfederaci politických vězňů založil František Víndl po sametové revoluci v rodných Klatovech.
7: Sport.
3: Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr se Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dala rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje mohou těšit také Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1. Dál jde také Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. 0-0. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa po třetí za sebou stříbro. Na domácím šampionátu v Ostravě podlehly Spojeným státům 0-1. Mužskou reprezentaci čeká finále dnes v 15 hodin 15 minut také proti Spojeným státům.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů, na horách maximálně 35. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Povane slabý proměnlivý, odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Chudenicích na Klatovsku počítejte s uzavírkou silnice 2/184 ulice Tyršova Švihovská. Stavební práce tam potrvají do konce listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Skončily zprávy Českého rozhlasu Plzeň a 7:05 pokračuje náš ranní program. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová. Řidiči by si měli dát pozor, aby se jim do auta nedostala voda. Jak? Třeba tak, že máte otevřené okno a kolem projede kropící vůz. A protože v Plzni kvůli současným troupům pravidelně vyjíždí, může čekat na řidiče i tohle netradiční osvěžení. Více povíme za chvilku.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle. 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean-Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce. Belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivé voda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga. Po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: počasí.
1: Více k aktuálnímu počasí nám teď řekne meteorolog Ivo Bohman. Dobré ráno, tak už víme, že ten den bude extrémně teplý, ale jak přesně bude vypadat?
2: Dobrý den, tak momentálně máme skoro jasnou, místy na východě zatím ještě polojasnou oblohu, ta oblačnost nás postupně opustí, která se ještě nachází na východě kraje. No a teploty v této chvíli hodně vysoké, už přes 20 stupňů Celsia na většině stanic, na některých stanicích vidím až 24 stupňů, hlavně na Rokycansku a Plzni severu. No a jak ten den bude přesně vypadat? Z počátku jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer naskáče nějaká oblačnost a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností pak na horách a potom ještě později večer těch bouřek bude víc na západě kraje. Teploty vystoupí mezi 37 a 40 stupňů, takže skutečně extrémní hodnoty a nevylučuju ani překročení té magické 40. Na horách bude neskutečných 32 až 35 stupňů. Vítr bude vás slabý, proměnlivý, odpoledne pak mírný, od 2 do 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
1: Počasí na neděli přiblížil meteorolog Ivo Bohman. Děkujeme.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut přijdou na řadu další zprávy v půl, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jak přežít tropická vedra ve městech? Třeba v centru Plzně jsou k dispozici kašny, pítka i mlžítka. Rozpálené silnice pak ochlazuje kropící vůz. Kromě okrajových částí města kropí i centrum Plzně.
1: Jak dlouho to trvá, ta 8-kubíková nádrž, než se
2: naplní? 10 minut je to plný.
1: Jaroslav Výborný, řidič kropícího vozu správy veřejného statku města Plzně.
2: Každý půl tady.
1: Kde všude to vlastně stříká, jenom vepředu nebo i nějak do stran?
2: Vepředu a boky.
1: Takže vyrazíme. Letos jsou ta horka opravdu extrémní.
2: Otázka 20 minut, je to pryč.
1: Jaké jsou reakce lidí? Mávají vám, uskakují?
2: Někteří. Někteří mávají, lezou si pod to k tomu, někteří zase hrozí.
1: Vy jste teď asi jediný v Plzni, kdo musí používat stěrače.
2: Jo, to určitě no.
1: Tak tady je i nějaká akce před měšťanskou besedou. Obleky a šaty.
2: Tak to asi osvěžovat nebude, to bychom mohli dostat ty kladívky do hlavy.
1: Můžete vlastně regulovat sílu toho proudu,
2: ne,
1: že
2: úplně
1: vypnout nebo zapnout. Stalo se vám někdy, že by vyloženě někdo na vás třeba vystartoval jako naštvaně?
2: Zatím jenom hrozí a jdou pryč.
1: Třeba stříknete vodu u zaparkovaného auta, má otevřené okýnko, nebo?
2: No tak to se stává hodně často. Předjedou vás, zabrzdí a myslí si, že by to stačíte vypnout, tak ho vypláknu. To nejde zastavit a zabrzdit auto na 10 metrech. 16 tun, tak ho nezastavíte.
1: Tak to se právě rozčiloval nějaký dělník.
2: To se stane.
1: A je prázdno.
2: Je prázdno.
1: To, že je to pitná voda, to je z hygienických důvodů, to už se ptám Radky Žákové ze správy veřejného statku města Plzně.
3: Také proto, aby se neucpaly trysky v kropičce.
1: Zažili jsme komickou situaci, vykukovala tam hlava jednoho ze dvou dělníků z kanalizační vpusti do ulice. I když řidič rychle reagoval, tak už nestihl ho neskropit.
3: Dobře, že to kropíme tou pitnou vodou.
1: Na jednu směnu dokáže řidič kropicího vozu objet centrum města až 8krát. Z centra Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Měřící stanice v pražském Klementinu včera zaznamenala svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Také v plzeňském kraji padaly rekordy. Nejtepleji bylo v Dobřanech na Plzeňsku, kde naměřili 39,1 desetinu stupně Celsia. Stanice má ale dobu pozorování jen 12 let. Národní parky zpracovávají projekty na snížení dopadu overturismu. Ze švýcarských fondů na ně získali 100 milionů korun, které si rozdělí. Cílem je odlehčit návštěvnicky exponovaným místům a upozornit turisty na jiné atraktivní lokality. Na vybraných parkovištích instalují chytré kamery, díky kterým lidé uvidí, kde jsou volná místa, informoval mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Město Plzeň obnoví polní cestu Měsíční stráň u Dubové hory v Liticích. Komunikace dostane asfaltový povrch a přispěje ke zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti mezi městskými částmi Plzeň 6 Litice a Plzeň 10 Lhota. Stavební práce začnou na začátku července a hotovo by mělo být zhruba za 3 měsíce. Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky pouze výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne. Kvůli vysokým teplotám se nejede dnešní mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. Podle organizátorů z automotoklubu by hrozilo přehřátí závodníků. Potíže kvůli horku by mohli mít i diváci. Obtížné by bylo i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati. A počasí bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty do 40 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Nýřanech na severním Plzeňsku pozor na stavební práce a dopravní omezení v místě křižovatky s ulicí Havířská. Stavební práce tam potrvají do konce roku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bylo půl osmé, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V dalším díle seriálu Můj kraj se vypravíme do Strašic na Rokycansku za básníkem Karlem Vokáčem. Zůstaňte s námi.

0: seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Básník a učitel Karel Vokáč se narodil 28. října 1903 ve Zbyroze. Nejšťastnější životní období ale strávil ve Strašicích na Rokycansku. Kromě učitelování tady napsal 12 básnických sbírek. Osudným se mu stalo zapojení do protinacistického odboje za druhé světové války. Roman Stupka si o Karlu Vokáčovi povídal s Tomášem Makajem z Muzea středních brd ve Strašicích.
2: Karel Vokáč se sem dostal do Strašic ve 20. letech minulého století, kdy v podstatě založil tady rodinu a přistěhoval se sem. Předtím učil ve škole v Těních, tak jako mladý učitel, tak byl vlastně přesouván z místa na místo a nakonec usadil tady ve Strašicích, kde založil rodinu, kde se mu později taky narodila jeho dcera Věra.
3: Karel Vokáč byl vůdčím kulturním duchem na Rokycansku. Spolu se svou ženou se podílel na vydávání měsíčníku Mladé Rokycansko a byl vedoucím redaktorem edice Poezie Stín. A kromě toho, jak upozorňuje Tomáš Makaj,
2: Karel Vokáč sbíral pověsti, sbíral příběhy právě tady i z okolí a snažil se zapojit do toho i školní mládež, takže se nám zachovaly některé sešity, kde jsou zaznamenány právě tyto lidové pověsti. Samozřejmě jeho gro tvorby byla poezie. Ta poezie ze začátku byla v podstatě taková lirická, potom ke konci už byla taková depresivnější, a i když tedy je třeba přiznat, že tato poezie ze sklonku života je vlastně jeho nejcennější.
3: Karel Vokáč vydal 12 básnických sbírek, než do jeho života zásadně vstoupila druhá světová válka. Lirický básník se okamžitě zapojil do protinacistického odboje. Mimo jiné ukrýval v ilegalitě se skrývajícího Františka Bělohlávka, který pomáhal distribuovat ilegální tisk do Plzně. To se mu stalo osudným. Karel Vokáč byl gestapem zatčen 1. března 1944 a následně v květnu odsouzen k trestu smrti. Dochoval se jeho dopis z vězení Jaroslavu Seifertovi. Drahý Jaroslave, jsem odsouzený k smrti. Má vina není tak veliká. Upozorně některého ze známých německých redaktorů a přimluvte se u státního návladního. Ten se jmenuje Ludvík. Zdraví tě, tvůj Vokáč. Nic nepomohlo. Básník byl zdrcen, zvláště když...
2: Karel Vokáč měl dokonce možnost útěku, protože ho samozřejmě varovali někteří čeští četníci právě tady z té strašické, tedy četnické stanice, aby si našel úkryt, který byl pro něj tedy předem připraven u tehdejšího uhlíře Jana Matěje Mráčka, tak on vlastně zůstal s tím, že nikdo nepředpokládal, že ta výše těch trestů bude takhle vysoká. To znamená, že se bude popravovat.
3: Jak dodává Tomáš Makaj z Muzea středních brd ve Strašicích, z celé smrti se podařilo propašovat i pár Vokáčových básní. Domov mě volá z křivánčí písní. Vánků se zeptá, ach, co já vím. I já tě volám, domove sladký, proťatá ústa mřížovým. Karel Vokáč byl popraven 12. července 1944. Od roku

0: 1990 nese jeho jméno Strašická základní škola. Ze Strašic Roman Stupka, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Máme poslední červnovou neděli, už asi všichni víme, že bude extrémně horká. Vypadá to, že překonáme dosavadní teplotní rekord z roku 1994, kdy v Plzni Bolevec naměřili 36 stupňů Celsia. Těžko uvěřit, že v roce 2000 se teploty v Konstantinových lázních nedostaly nějak vysoko nad nulu. O tom si ale dnes můžeme nechat jenom zdát.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 35 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne až mírný vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jiří Wimmer povypráví o filmování vojenské scény.
2: A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Wimmer, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couva. Jo, nadsouvali. Zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
3: Stop! Prosím vás, pane Wimmer.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
3: Vy mhouříte ty oči, pane Wimmer. Teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru... Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracete, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Od pondělí by se mělo v Plzeňském kraji postupně ochlazovat. Dnes ještě meteorologové upozorňují na extrémní teploty. První plzeňský obvod varuje před pitím vody z přírodních studánek. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové dál varují před velkým horkem. V Plzeňském kraji mohou dnes teploty vystoupat na 40 stupňů Celsia. Jak uvedl plzeňský meteorolog Josef Cink, od pondělí by měly být v Plzeňském kraji teploty do 31 stupňů. První večerní bouřky už se dají očekávat z neděle na pondělí v horských oblastech. Lidé by měli v těchto horkých dnech vyhledávat stín a dodržovat pitný režim, aby nedošlo k úžehu nebo úpalu. Jak se mají chovat například lidé s chronickými onemocněními, řekne mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
3: Je důležité, aby lidé užívali medikaci, kterou mají vlastně předepsanou na svá chronická onemocnění, protože právě tady při těch výkyvech těch teplot se to může nejvíce projevit. A určitě je důležité dodržovat pitný režim a aby se zdržovali co nejvíce v chladných místnostech.
2: Voda ze studánky v Plzni na Roudné a z pramene Petrovka u Šídlovského rybníka není pitná. Vyplývá to z testů, které si nechal udělat první městský obvod. Lidé mohou po napití riskovat žaludeční a střevní potíže, upozorňuje mluvčí radnice jedničky Miroslava Vejvodová.
4: Voda u studánky Petrovka vykazuje viditelný zákal. Laboratorní testy zde navíc potvrdily přítomnost koliformních a dalších bakterií. Příznivější výsledky mají prameny v někdejší osadě Amerika na Roudné, ale přesto ani u nich nelze mluvit o 100% nezávadnosti.
2: Výskyt divokých prasat ve městech v Karlovarském kraji je stále častější. Opakovaný pohyb divočáků zaznamenal krajský odbor životního prostředí například Březové na Sokolovsku, Libavském údolí nebo Mírové. Krajský úřad teď vydal leták, ve kterém upozorňuje, jak lidé mohou přispět ke snížení výskytu prasat ve městech. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmuková.
5: Mezi ně patří třeba zabezpečení odpadků v uzavíratelných popelnicích. Lidé by neměli volně vyhazovat potraviny, krmovat prasata ani jiná zvířata, skladovat ovoce a zeleninu v uzavřených objektech. Měly by mít i zabezpečené pozemky, ploty, ohradníky nebo jinými zábranami.
2: Za každého divočáka získá myslivec 1000 korun, o vyplacení odměny ale může žádat až po ulovení alespoň 3 kusů. Teploty dnes podle předpovědi znovu vystoupají na 40 stupňů. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další možné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Organizátoři se chválí umístění festivalu do zámeckého parku. I díky tomu se jim daří náročné podmínky zvládat. Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním přípravném utkání před novou sezónou porazili druholikový Artis Brno 4-2. Viktoria v zápase dvakrát prohrávala, dokázala ale skore otočit, když se dvakrát trefili kapitán Matěj Vidra a také navrátilec z hostování Christoph Kabongo, který bojuje o místo v sestavě Záporočechů.
6: Tak motivace je velká vždycky, tak já se snažím být v každém týmu nejlepší, nejenom kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych právě pomohl týmu a abych dal ten impuls tomu trenérovi, aby mě musel hrát jako v úvozovkách. Takže motivace je vždycky obrovská. A hlavně jsme to otočili v tom druhém poločase, že jsme vyhráli jako tým a samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl dvěma golama i asistencí na konci a i v tady tom vedru jsem strašně rád, že to vyšlo, protože to bylo strašně těžké.
2: Ve středu přivítá Viktoria v dalším přípravném duelu v Dobřanech slovenskou Trnavu. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů, na horách maximálně 35. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Povane slabý proměnlivý, odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici třetí třídy u obce Hory Matky Boží na Klatovsku počítejte do zítřka s uzavírkou kvůli pořádání hornického dne. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň skončil 5 minut po 8 hodině. Viděli jste už někdy létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto přírodnímu úkazu řekne víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hezké, i když horké nedělní ráno vám přeje Nikola Valová.
8: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale pud sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Teploty vystoupají až ke 40 stupňům, na horách do 35 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Vád bude slabý, proměnlivý během dne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. A biozátěž na Trojce, tedy vysoká. To bylo počasí a my pokračujeme v ranním programu Českého rozhlasu Plzeň. Zdař Bůh znělo včera horami Matky Boží. Do malé obce u Velhartic na Klatovsku se totiž sjeli hornické spolky z Česka, Slovenska i Německa. Co se na tomto setkání dělo, uslyšíte v reportáži hned po písničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hory Matky Boží u Velhartic hostili první hornický den na Šumavě. Do malé obce se včera sjelo přes 20 hornických spolků z Česka, Slovenska i Německa. Pozvali je sem členové mladého spolku horníků na horách Matky Boží, jediného svého druhu na Šumavě. Akce byla přehlídkou unikátních slavnostních uniform, praporů i hornických tradic.
1: Pozdrav z Dařbů v horách Matky Boží zní na každém kroku. Na hornický den se sem sjelo 120 horníků ze 24 spolků z České republiky, Slovenska a Německa. No a všichni prošli obcí v průvodu ve slavnostních uniformách.
2: Je to úžasná věc, že se podařilo udělat tady spolek hornický, který se nějakým způsobem věnuje místní problematice hornictví a tak dále.
1: Předseda hornicko-historického spolku pod Ralském a místopředseda ve vedení Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky Václav Dorazil.
2: A druhá věc, hornictví na útlumu, o to více se dneska ty hornické spolky snaží, aby jednak ta historie dále bylo možné přinášet a samozřejmě i ty hornické tradice, aby prostě dál působili v té společnosti.
1: No a jednu z těchto tradic, skok přes kůži, jsme viděli i tady. Je to slavnostní ceremoniál přijetí nových členů do cechu.
2: Skok přes kůži je dle mého názoru jedna z nejvýznamnějších hornických akcí, která se datuje k roku 1852 a k našemu krásnému městu Příbram.
1: No a udělovala se i vyznamenání. Jedno z nich si odnáší Emil Kuchař, perkmistr cechu příbramských horníků a hutníků. Vy tady se spolkem Hory Matky Boží máte k sobě blízko.
3: Jsme byli i u kolebky toho jejich zakládání. Máme velmi dobrý vztah a myslím si, že budeme mít i nadále, protože oni jsou docela mladí a jsou agilní a strašně pracovití. A už jenom tahle akce, kterou dokázali uspořádat a vydupat ze země, každý, kdo něco tak chvíleho dělal, si dovede představit, jaký jsou tam jako veliký nároky, především finanční, ale i organizační. Takže tohle udělat po dvou letech trvání spolku nebo třech, abych jim neubíral, to je jako něco, co si zaslouží jako respekt a obdiv. Jsou dobrý.
1: Spolek horníků Matky Boží vznikl v roce 2023. Má 8 členů, jeho předsedou je Filip Samko. A jedním ze silných okamžiků hornického dne bylo i žehnání praporu, který spolek představil.
4: My jsme prapor neměli doteď a je to pro ten spolek v podstatě největší nebo nejdůležitější symbol i v rámci v uvozovkách reklamy. Když se jezdí na jiné hornické akce po celé republice i do zahraničí, tak ten prapor neseme hrdě v tom čele toho průvodu.
1: Kdybyste posluchačům popsal, jak vypadá?
4: První strana vychází ze znaků královského horního města, takže ve znaku je Panna Marie, jsou tam dva horníci a dva anděle. Druhá strana vychází zase z našeho znaku spolku horníků a tam je zase dominanta kostel, tedy na náměstí.
1: K horám Matky Boží patří horníci už od 13. století, kdy se tady těžilo zlato a stříbro. No a i tuto historii tady připomíná naučná hornická stezka s replikou rumpálu, kterou teď místní spolek horníků obnovil. Z hor Matky Boží Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl deváté.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří. Záchranáři hledali včera večer v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od hráze nahlásili po 17. hodině svědci. Na místo byl povolaný policejní potápěč, jak uvedl velící důstojník krajských hasičů Luboš Kasl. Tělo se ale včera nepodařilo najít. Holíšov na jižním Plzeňsku vylepšuje místní sportoviště. Město převzalo budovy sportovních klubů od tělovýchovné jednoty a teď je postupně opravuje. Nově také mění povrch na fotbalovém hřišti. Hotovo by mělo být v polovině září. Na tradiční cyklopouť na hůrku k rotundě svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci zve staroplzenecká farnost. Program začne ve 13 hodin biskupským požehnáním a následným společným odjezdem cyklistů poutníků z plzeňského náměstí od katedrály svatého Bartoloměje směrem na faru do Starého Plzence. Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začíná hlavní část summitu, kde předsedové parlamentu vystoupí s projevy. Argentinští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa závěrečný zápas skupiny na Jordánském 3-1. Bez ztráty bodu postoupili do play-off. Stejným výsledkem zvítězila i Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Anglie si poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1, Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0 a Rakousko s Alžírskem 3-3. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 40 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na silnici 2/145 u Dlouhé Vsi na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu a funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 3 minuty po půl deváté skončily krátké zprávy, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Už za okamžik se v seriálu Slovíčkaření zastavíme u slova ze školního slengu. Na mušku si vezmeme šprta. Zůstaňte s námi.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Šprt. Nikdo ho ve třídě nemá rád. Je známý tím, že si školní učivo bezmyšlenkovitě nacpe do hlavy a pak ho jen mechanicky odříká. Vzpomeňte na Krhounka nebo Mazánka z legendárních studentských komedií z první republiky, ke kterým bychom možná ještě mohli přiřadit hujera. Ale nám jde o původ toho slova.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň opět vítáme meteorologa Ivo Bohmana. Dobrý den, jak bude vypadat ten dnešní horký den?
2: Hezké dopoledne, tak máme skoro jasnou oblohu a teploty jsou už teď po půl deváté značně vysoko, místy až 28 stupňů. No a jak se to bude vyvíjet, zůstane skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Na západě kraje se mohou večer vyskytnout přehánky a bouřky. Tam už se nedá vyloučit ani nějaká ta silnější bouřka někde v oblasti západních hor. Co se týká teplot, tak ty odpoledne půjdou mezi 37 a 40 stupňů Celsia. No a překonání té magické 40 by mohlo být reálné tady v Plzni, na Plzní jihu a také v Rokycanském okrese. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný od 2 do 5 metrů za sekundu a ve večerních bouřkách

0: vítr přechodně zesílí.
1: Dočkáme se už zítra slíbeného ochlazení?
0: Dočkáme, i když napřed se dočkáme velmi teplé noci, kdy teploty se budou pohybovat na hranici těch hodnot tropické noci kolem 20 stupňů. No a vítr bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní až severní. Odpoledne, teda přes den, zvětšená oblačnost, doznívající přehánky a bouřky, potom polojasno. Odpoledne a večer opět více oblačnosti a lokální přehánky nebo bouřky a ty mohou být i velmi silné, doprovázené především přívalovými srážkami a kroupami. Teploty zítra zhruba o 10 stupňů nižší, 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku a Rokycansku až ke 32 stupňům a vítr bude vát od severu nebo severozápadu od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Ivo Bohmán, děkujeme a přeji hezkou neděli.
0: Také hezkou neděli, naslyšenou.
1: Pokud vás výhled na vysoké teploty neodradí a vyrazíte dnes ven, můžete si vybrat z našich tipů pro volný čas. Přineseme vám je hned po písničce.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na zámku Svojšín můžete zažít oživený barokní víkend, užít si atmosféru doby a zapojit se do různých programů. Připravena je také bohatá květinová výzdoba. Chvíle v prostředí zámku si můžete vychutnat do 18 hodin. V Janovicích nad Úhlavou se koná závěrečný den Janovické pouti. Program láká například od 14 hodin na koncert Úhlavanky, od 16.30 na pouťovou zábavu. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích můžete vyrazit na výstavu Loutky mistra Klášterky. Letní hravá výstava plná loutek, fantazie a barev potrvá do 16. ledna příštího roku. Zámek Mlázovy láká na kulturní odpoledne. V programu je například hudba, tanec a divadlo. Akce je naplánovaná od 14 do 18 hodin. V Lesním divadle v Nýrsku vystoupí divadlo Na jezerce s představením Práskni do bot. Hrát se začne od 19 hodin.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.

blíží se 9. hodina ranní, za chvíli vám přineseme další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Po zprávách v celou následuje pořád otázky Tondy Procházky, tentokrát s herečkami Ivanou Jirešovou a Monikou Švábovou. Ranním vysíláním vás provázela Nikola Valová, já vám přeji příjemnou poslední červnovou neděli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Kvůli tropickým teplotám vyjíždí v Plzni do historického centra Kropicí vůz. Řidiči některých dodávek musí od července jezdit s tachografem. Čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 40 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před tropickými teplotami. V plzeňském kraji vystoupají až na 40 stupňů Celsia. Například v Plzni kvůli tomu vyjíždí do ulic historického centra Kropicí vůz. Podrobnosti dodá Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
3: Ten se na okruh v historickém jádru Plzně a kolem něj vydává, když teplota ve městě dosáhne 30 stupňů. Ke kropení se z hygienických důvodů používá pitná voda. Pokud teplota nespadne pod 30 stupňů, bude kropička jezdit až do 18. hodiny.
2: Těsně před dokončením je rekonstrukce zdravotního střediska ve Zbiroze na Rokycansku. Jak říká nezávislý starosta Zbiroha Josef Štícha, nově bude mít opravená budova bezbariérový přístup a výtah. Práce na historickém objektu střediska ale prodražila dřevokazná houba dřevomorka.
4: Takže té původní staré části zůstaly obvodové zdivo a už se spíš dokončuje interiér. Předpokládané náklady na rekonstrukci byly zhruba 29 milionů. Bohužel díky těmto nepředpokládaným událostem a vývoji celé situace se nám to zdraží minimálně o 5 až 6 milionů.
2: Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu u kamionu. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na 2,5 tuny na území České republiky.
2: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
6: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
2: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali například také Kolumbie, Francie nebo Německo. Sport. Kvůli vysokým teplotám zrušili organizátoři dnešní mistrovství České republiky v motokrosu. Závodit se mělo v Kramolíně na jižním Plzeňsku. Podle předsedy pořádajícího automotoklubu Nepomuk Vladislava Černého by hrozilo přehrátí závodníků. Potíže by ale mohli mít kvůli tropickým teplotám i diváci. Obtížné je podle něj i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v okolí. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů a na horách 32 až 35. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Povane slabý proměnlivý, odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Nýřanech na severním Plzeňsku pozor na stavební práce a dopravní omezení v místě křižovatky s ulicí Havířská. Práce tam potrvají do konce roku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
7: Dobrý den.
0: Vítám posluchače Českého rozhlasu, vítám vás tady v kulturním domě v Plasích. Blíží se léto, nebo vlastně léto už je tady, a s ním divadelní prázdniny. Byl čas, který herci, co jsou ve stálém angažmá, milují. Si pamatuju, já když jsem byl tady v divadle, tak 2 měsíce prázdnin to byl luxus, protože plat šel 2 měsíce a já jsem se klidně mohl chválit třeba na Krétě někde, že to herci, co jsou takzvaně na volné noze, tak jsou trošku neklidní. Jestli něco přes to léto bude, protože složenky se neptají, že naštěstí poslední dobou se rozmohly takzvané letní scény, festivaly, open air hraje se a tak dále, takže určitě nějaká práce je. Za našich časů, tedy musím říct, mnoho herců na volné noze nebylo. Mým prvním hostem je herečka, která vlastně celý život byla věrná stálému angažmá a dokonce jedné jediné firmě. DJKT, divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Monika Švábová. Moniko, kde je Monika? Tady, ty jsi zabloudila. Monika, tady máš mikrofonek, posaď se. Monika Švábo, já tě tedy vítám. Prosím tě, Moniko, jak se máš vlastně?
7: Já?
0: No tak kdo jiný?
7: Já se mám výborně.
0: Výborně. No tak to je hezký. Jsi zdravá, bohatá, šťastná.
7: Ježíš Maria, ano.
0: Děti z baráku.
7: Děti z baráku, když no, je 50, že jo, tak co by
0: už je dobrý.
7: S maminkou a s tatínkem.
0: To nastává taková, jako nový jaký čas, když děti odejdou z domu, že jo, to je hezký.
7: Jo, já se mám báječně, protože na prvním místě, komu se to podaří, že prostě oslavil zlatou svatbu, což bylo v loni. Mluvím dobře do toho?
0: Jo.
7: Což bylo, jo, dobře.
0: Snad jo.
7: No tak to je přece úžasný.
0: No tady slyšejí lidi báječně, ty jsi divadelní rečka, ale to ještě do rozhlasu, víš, aby nás slyšeli.
7: A jo, tak no, já se tak to naučím, jo, já no, to moc pohodě takhle neumím. A je to těžký, já už mám takový tenký ručičky a to je hrozně těžký takhle přece.
0: Držete mikrofon?
7: No to je těžký.
0: A jo, já si myslím, že je těžký hrát divadlo.
7: Ne, to je horší teda držet ten mikrofon.
0: No jo, tak vidíš, to jsi měla říct, oni by tady takový stojánek bys
7: ne,
0: měla.
7: Ne, já si to budu držet dvouma rukama, tak, ano. Budu se na to dívat.
0: No takže máš se báječně, říkáš, všecko klape. Prosím tě, no ty jsi tady v tomhle divadle, miláčku, já když jsem přišel před 50 lety, tak ty už jsi tady asi 10 let byla, že jo?
7: Přesně tak. Já příští rok, pokud nastoupím, jakože teda bych měla a ráda bych, tak tady budu 58. sezonu na plný úvazek, což myslím nedal nikdo.
0: To ne, člověče.
7: No, to je... No, děkuju. To je, já si myslím, že to je velká věrnost.
0: Ano, to je velká věrnost. No tak ti říkám, že jsi byla věrná tady té firmě. A ty jsi jako nikdy nezatoužila jako zkusit se něco...
7: Takhle, já jsem zatoužila samozřejmě, protože jsem Pražačka a protože Prahu miluju. A moje maminka, když se dozvěděla, že teda jdu pryč z Prahy do Plzně, tak byla zoufalá a říkala, ježiš, nikdy nikdo po generace neodešel z Prahy. A já jsem říkala, na rok, to je dobrý, tak ano. Se tam otrkám, budu hrát pár rolí nebo nějakou, a já se vrátím, no a ne, 58 let. Ale je pravda, že mě bylo asi 45 let, kdy jsem i manžel, i já, protože jsme oba herci, že jo, v divadle, tak jsme dostali nabídku do 3, to se nevytahuju, to je pravda, Tondo.
0: No já opravdu ti to věřím. Pavel Pavlovský, říkám pro ty, kdo to nevědí. Ano.
7: Na Vinohrady a do realistického takhle. No a já jsem si říkala, ale to už je pozdě. Je mě 45 let a to jsem takzvaná náplava. To jako já se tam...
0: No to už se potom těžko jako odchází v tomhle věku. Já vím, já to...
7: Ne, spíš to se dobře... To by se i dobře odešlo.
0: Ale blbě začínalo.
7: Blbě by se začínalo. Ano. Najednou ty lidi prostě tam už... Jako bych tam nepatřila do toho souboru a... Jo, no, říká se tomu náplava, no. Tak to jsme si netroufli. Takže prostě jsem věrná Plzni.
0: No, asi jsi spokojená, jasně. Takhle, já jsem se bavil o těch takzvaný stálý angažmá, takzvaný jaký angažmá, takový to na volný noze, jak jsou lidi. Má to své výhody, nevýhody, to je asi na tobě, že jo, to se tě ani na to nebudu ptát, jestli jaký cítíš výhody a jaký cítíš nevýhody, to... Máš něco takového?
7: No tak výhody, takhle, já jsem taková z té generace, kdy prostě pro mě něco znamenalo, jako, že mám jistou povinnost. Jo, a já jsem si ty věci, ty povinnosti jsem si nevymýšlela. Že to bylo ve škole, to bylo doma. A to prostě, když se přijde do angažmá, tak si tam přečtu, kdo je obsazený, kdy začne zkoušet, není to na mě, je to prostě určitá, prostě jsem tím vázaná, no a mě to vyhovovalo.
0: Jo, tenhle jo, styl.
7: Asi tenhle ten styl, že jo? Že
0: jo, prostě určitě, tak, že to tak jako...
7: Já nevím, jestli bych uměla sama si něco zorganizovat, myslím si, že by to bylo pro mě těžké.
0: No.
7: Že radši, když to... Když mám tu povinnost.
0: Když to zorganizuje jiný, no. No, hele, já tady přečtu jeden takový citát, který si řekla ty, jestli víš, o kom jsi to, ale asi víš. Pobývat s Miroslavem na jevišti byla velká radost. Snad ani nešlo o hraní, ale o jakési svobodné, radostné, uvolňující a naplňující hraní si. Měla jsem vždycky pocit, že si jen tak povídáme. O kom jsi to řekla, víš?
7: No, Ježíš Maria, to víš, že to vím, to no, jsem řekla.
0: Krásnou fotku vás dva tady.
7: Ano, je to hezký.
0: No, to škoda, že
7: tak, to byl asi, samozřejmě to byl to Miroslav Horníček a letos v červnu, přesně vím, že to bylo 25. června 1980 byla premiéra Setkání s Veronikou. Takže vidíš, to jo. Kolik let, já to nespočítám, ale je to hrozný let. Kdy teda...
0: No tak je to, měla jsi určitě štěstí, velkou kliku, let, no. Jo, že se spotkala s Horníčkem na jevišti, že hrát s ním muselo být parádní samozřejmě. Já jsem to viděl, to představení, myslím několikrát dokonce. No, já jsem s ním teda sice taky vystupoval, ale ne ve hře, to jsme měli takový ty pořady, jmenovalo se to Hovory dvou generací, že jo. Ale hrát s ním divadlo muselo být parádní, no. A zkoušení, že jo, hlavně.
7: Jo, a teďko no, dokonce, myslím, že to byl jeho termín, on říkal, Moniko, to je vlastně takový milostné pobývání na jevišti. To se mě hrozně líbilo. Milostné pobývání
0: ano,
7: na jevišti.
0: Ano, já tady mám, jak mám tu fotku tady z vás dvou, tak je vidět, tady na tom je vidět, jak vy se na sebe tak jako hezky díváte. Takové jako zalíbení, jo?
7: Není to je tam... obdiv, to je velký, ano, mě to byl
0: ne, není tam,
7: obdiv.
0: Není tam žádné, jako nízké pudy tam nevidím, jo, že by to bylo něco hodně. On se na tebe opravdu dívá tak strašně mile, jako, a ještě k tomu tady držíte oba dva sklenice nějakého vína, což muselo být umocněné.
7: No tak Miroslav musel mít víno pořád u sebe, že?
0: Jo, měl.
7: Ano.
0: No tak.
7: I na jevišti, i na představení.
0: To mám hodně po něm, tohle. Nic jiného než tohle po něm. No.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším dalším hostem je herečka, která plzeňským divadlem jen tak jako prolítla, ale za to ve významné roli. Ivana Jirešová.
1: Dobrý večer. Děkuji
0: za... večer není, je... Ale vám se možná zdá, že je večer, protože tady tma.
1: Ano, je tím, pardon.
0: Ono je neděle a je dopoledne.
1: Já jsem si to je tady těma zatemněnejma.
0: Nejste, posaďte se u nás, ať nám nevynesete spaní.
1: Když... Krásné nedělní dopoledne.
0: To můžeme klidně prozradit, že se to natáčí jindy, než se to vysílá. To nikdo ani nebude věřit, že by se tři herci takhle v neděli dopoledne v 9 sešli. Blbost, že jo, samozřejmě. No, prosím, vy jste tady hostovala, že jo?
1: Ano.
0: V My Fair Lady, ne? Nebo v Hello
1: ano,
0: Dali?
1: V My Fair Lady i v Hello Dali.
0: V obojí,
1: ano. I v Nine muzikálu a ještě hledá se muž značka Bohatý.
0: No to jsem zjistil až dneska, že ano. Vy dvě jste se vlastně, já jsem vás chtěl představit, a když jsme spolu hráli, prosím tě,
2: My jsme spolu hráli v Nine, ano.
0: Vy jste spolu hráli. A vy jste poprvé tady hrála co tedy? Vy jste přišla...
1: Úplně poprvé jsem hrála My Fair Lady právě.
0: My Fair Lady. Kdo vás obsadil?
1: Obsadil mě Roman Meluzín, protože jsme se poznali právě v Libereckém divadle. Já jsem po škole nastoupila hned do Libereckého divadla.
0: Aha.
1: A tam Roman se mnou dělal Dům Doni Bernardy. Pak ještě myslím nějakou hru, to už si asi nepamatuju. A pak mě vlastně ještě s panem Doubravským, vlastně s dirigentem, přitáhli do Plzně.
0: No, takhle, no. To jste měl dobrý docela, ne? Tak...
1: Jo, to byla nádherná role, to jedna z nejhezčích, co jsem kdy hrála.
0: No, Ježíši Kriste. A no vy vlastně teda, vy jste byla ve stálém angažmá několikrát, ne? Ale teď jste takzvaně na volné noze.
1: Já tomu říkám, jsem plameňák, ano.
0: Jo, ano. Kopecký tomu říkal na dlažbě. No, a takže vy můžete jako vlastně... posoudit, pač Monika byla než tedy ve stálém angažmá. Jaký v tom vidíte výhody a nevýhody?
1: Tak výhoda je určitě to, že jste ve svém prostředí, se svýma kolegama, že se nemusíte...
0: jako balit po každý večeru balit. A každým představením.
1: Starat se, co bude. A myslím si, že ten kolektiv stále musí člověka jako uklidňovat, nebo třeba aspoň mě. Já mám třeba tohle v Ordinaci, to není divadlo, ale je to seriál, ve kterém jsem už 22 let skoro.
0: No, na to se pak chci taky ještě zeptat.
1: Takže to si myslím, ale pro mě, já jsem byla vlastně v angažmá jenom 2 roky nebo 3, pak jsem se tam vrátila, jsem odešla, já jsem od divadla odcházela asi 4x, to tady musím upřímně říct, protože mám takovou povahu, přestože jsem herečka, tak jsem spíš introvertní. A mě v tom, když jsem nastoupila do Liberce, nevyhovovalo právě, že jsem čekala na, jestli budu obsazená, jestli nebudu. A měla jsem spoustu volného času a já jsem jako mladá byla hodně taková jako živá a chtěla jsem
0: to
1: víc.
0: Ještě furt?
1: Jo, jsem, ale už to není takový.
0: Že vypadá docela.
1: Vypadám ještě.
0: Živě.
1: Děkuju. Takže já jsem potřebovala víc jako zaměstnat, tak já jsem pak tam v Liberci dělala ještě v baru a dělala jsem spousta jako jiných věcí. A pak taky další věc, proč jsem třeba z toho stálého angažmá nebo konkrétně z Liberce odešla, bylo, že jsem furt byla buď to na zkoušce, nebo jsem pracovala v baru, protože jsem si přivydělávala, že ten můj nástupní plat si přesně pamatuju byl 3300 korun. To mi prostě nestačilo.
0: No jo,
1: takže jsem dělala v baru a byla jsem pořád někde jakoby v temných místnostech. I při zkoušení jsme tam měli takový večer v divadle, v tom baru a já jsem prostě potřebovala utéct někam z toho pryč, takže nejdřív jsem odešla, že odjedu do Ameriky přes tenkrát student agency, že budu dělat něco úplně jiného, protože to divadlo prostě necítila jsem se, že mě to bude naplňovat, tak jsem tak dlouho čekala, až jsem zase dostala od Lídy Engelové krásnou roli Sylvie vlastně, tak jsem se zase vrátila, byla jsem tam 2 roky, hrála jsem hezký role, pak jsem zase odešla a fakt jsem 4x od divadla odešla a vždycky jsem se nějak osu tomu chtěl vrátila. Takže já miluji divadlo, ale vždycky k tomu potřebuji ještě něco jiného dělat, protože mě to hodně jakoby ovlivňuje, mě vždycky ovlivňovala i ta role, kterou jsem, když jsem hrála Elektru, tak jsem trpěla prostě to, ale vím, že není profesionální, že správný herec zavře dveře a měl by žít.
0: Jo, no tak ale... měl by na jevišti trpět, ale ano, samozřejmě, ano, ale... No,
1: ano.
0: Ale neměl by to...
1: Ano.
0: Ty Moni třeba trápila se s některou roli takhle, že by snad Já nevím, přišla domů a brečela ještě z toho, nebo...
2: Ne, to určitě ne.
1: Ne. Tady bude ten blbej rozdíl.
0: Já se jí ptám, já vím, co řekne. My jsme spolu byli těch 170 let do divadla dohromady, tak my už se vlastně známe, že jo? Já všecko vím přesně, co řekneš. Jasný, tak jsou různé přístupy, jo. Já taky, jak s tím Horníčkem jsme vzpomněli, že on do poslední chvíle stál v portále a vyprávěl něco tak jako úplně mimo, jo, žertoval tohle, vstoupil na jeviště a hrál. Pak jsou herci třeba, já jsem statoval jednou, v Národní divadle tam hrál Hrušínský a ten se vůbec nikým nebavil. Ten tam zase byl obklopen takovým jako aurou zvláštní. Nikdo se neodvažoval ani přijít do jeho blízkosti, že jo. Ten zase potřeboval se plně soustředit, no. A někdo plně rozptýlit, no. Ty jsi taky taková Moni herečka. Já vím, že jsme třeba spolu hráli, klidně jsme se otočili, mrkali jsme na sebe, že jo.
2: Taky teď.
0: Taky teď mrkáš. Já si myslím, že máš tik, to jsi měl... že už takový, že už má takový různý tiky.
2: Ale to no tak, si... my jsme spolu hráli, já jsem se na schvál dneska dívala, kdy byl tvoje role, kterou jsme dělali spolu, kterou natáčela i televize.
0: Jo, já vím, co ty myslíš.
2: Já
0: asi.
2: Jsem se i na to dívala nedávno. A byl to Toulavý kůň v roce...
0: No, 77, já nevím, to je jedno.
2: Takhle,
0: no,
2: 79.
0: Ano, my jsme tam spolu měli Milostnej.
2: Ano.
0: Já jsem se zamiloval do trošičku starší dámy, jako.
2: Ano,
0: ty jsi byla...
2: Stará pana.
0: Co?
2: To byla role stará pana. Ano,
0: to
2: ano,
0: už si nepamatuju.
2: Ano, klasická stará pana. Ano.
0: A já byl mladý panic.
2: A ty jsi byl mladý panic.
0: Já byl mladý panic. A to vím, že nám šlo, čověče. To bylo...
2: Ne, ale to bylo hrozně hezký. To bylo, jo, to bylo Šrámka, dobře. Napsal to Josef Bouček, ano. Myslím, autor. A bylo to hrozně hezký představení.
0: Tam mě Horníček pochválil. No. Tam mě Horníček pochválil. No. Ono to šlo v televizi a on pak přišel do divadla. My jsme tam měli první čtenu Slaměnýho klobouku.
2: Ano.
0: Já už jsem to tady možná asi říkal v tomhle pořadu. A on přišel, já tam seděl vzadu ještě, kandidát, že jo, tehdy. A včera jsem vás viděl v televizi. Yeah. Nechci vám lézt do zadku, ale byl jste výborný.
2: Yeah.
0: Neřek Horníč. Už tam mě točili ty kolegové. Já tam ještě nebyl moc známý, jo. Plzni, no. No takže to jsem jenom tak odbočil, no. Ale jak jste říkala, Ivano, že jste dělala tu barmanku?
1: Ano, ano.
0: No tak to se vám potom může hodit, když hrajete už 20 let barmanku ano. V ordinaci.
1: Mně se tak všecko vždycky spojí.
0: Tak to se to spojí.
1: Ano, ano.
0: No, to je dobře. Vy jste tam už 20 let v tom seriálu?
1: Ano.
0: A to je vlastně už taková...
1: Rodina.
0: Ano, přesně, no. No já jsem taky šel do ulice na rok a už jsem tam pomalu 7. rok a musím říct, jakože... Že to je, no...
1: Ještě 13 let máte ještě před sebou.
0: No, to snad, to už umřu do té doby dřív. Ne. Ale musím říct, jak jsem se tak jako toho, tak jako bál, jsem říkal, ježi, já to předtím nikdy neviděl, já se nedívám na seriály, na televizi, jo, ani nechtěl jsem v tom bejt, jo. Ale najednou vidím, že to je zaběhnutý stroj, všichni jsou tam profici. Mm-hmm. Ptal jsem se, kdo v tom hraje, a oni říkali, no všichni. A měli skoro pravdu, že jo? Tam hráli, no. No a tak řekněte ještě něco o tom vašem seriálku tam. Já to nesleduju teda, abych tak řekl, jako, no.
2: Já tam měla jeden natáčecí den.
0: V ordinaci?
2: Ano, se Zdeňčkou Procházkovou.
0: Přišla
2: ano,
0: jsi jako
2: byla jsem její kamarádka.
0: Ne,
2: byla jsem... kamarádka Zdeňčky Procházkový, což byla báječná herečka, byla to žena Karla Hegra, jinak ona hrála ve Vídni.
0: Ano.
2: Úžasná dáma taková. Takže já jsem taky byla v ordinaci. Jeden den.
0: No, já byl dneska v ordinaci. V Horní Bříze. Zase změnit by bylo dobré. Změřit sílu kostí. Jestli mám dostatečnou sílu, tak říkali, že zatím je to dobrý. No.
1: Gratuluju.
0: No, tak děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pojďme se ještě vrátit teda k tomu divadlu. Zrovna jsem si říkal, že jsme se ještě nikdy nepotkali, přitom Ivana je muzikálová herečka, nebo respektive muzikálová, ovládá zpěv, tanec a i hraní, což je teda bezvaná výbava, jo, když něco takového je. No a že jsme se ještě nikdy nepotkali, vlastně pracovně,
1: mě
0: že
1: to moc mrzí, protože vás všichni chválej a jo. Já jsem vám to říkala, mě to mrzí, no.
0: No vy děláte víceméně na Broadway, myslím tedy jako v divadle Broadway pražský.
1: Ano, jo.
0: A tam, že jo?
1: Tam něco jsme vlastně tenkrát hostovali i jednou asi v Karlíně, pak jsem dělala krásný muzikál, ten bych řekla, že možná jako ta role mě bavila víc než My Fair Lady, nebo tak na stejno, což byla Fiona ze Shreka, to byl vlastně klasický americký broadwayský muzikál a Fiona mě bavila teda neuvěřitelně.
0: No to je výborné, to jste byla nějak ještě vyspaná? Nebo
1: no, měla jsem tam samozřejmě, pak když jsem se tam
0: Shreka v noci... Shreka já miluju.
1: Já taky, hrozně moc.
0: Já jinak pohádky, se nekoukám na pohádky, ale tohle to snad není ani pohádka.
1: Popejkání žáby, všecko tam bylo, bylo to úplně úžasný. I ten zámek, krásný to bylo.
0: A kde to bylo? To mě...
1: byla to udělaná produkce pro velký jako stadiony, takže se to moc dlouho nehrálo, byl tam i orchestr a právě protože to bylo tak finančně náročné, tak jsem to hrála asi jenom 6x, ale celý to zkoušení a i že jsem to 6x hrála, byl pro mě tak velký zážitek, že na to nikdy nezapomenu. My Fair Lady je samozřejmě My Fair Lady, ale tohle bylo tak na stejném levelu.
0: Jasně. No ty v My Fair Lady, Moni, hraješ teďko taky, ne? Nebo...
2: Já jsem hrála 3x, nebo ještě hraju v My Fair Lady.
0: Ty hraješ tu matku tam, že jo?
2: No, paní Higgins.
1: Paní Higgins.
2: Ano, to dělám, a to už je taky asi 60 repríz v divadle.
0: A ta tam zpívá?
2: Na nový scéně. Prosím?
0: Ta zpívá, ne, ta nespívá.
2: Nespívá, to je matka Higginse.
0: No já nevím, já to nepamatuju.
2: Olšovskýho. Pak jsem to dělala v Plutu. Taky jsem
0: ano,
2: dělala.
0: Ano, divadlo Pluto, tam ano. Taky, ano.
2: A pak jsem hrála vlastně v Pygmalionu show, tak to je taky Higgins, matka ano. Higgins.
0: No prosím tě, ale já musím teda o tobě říct, že ty sice teda zpěvem nevládneš tolik jako Ivana, ale ty jsi chodila do baletu? Ty krásně, ještě si hrá nedávno, no to utíká, že jo, ve hře...
2: Billy Elliot?
0: No to jo, ale v té činohře, jak jsem...
2: Je, co jsi napsal ty?
0: No.
2: Ježiš, ve státním zájmu.
0: Ve státním zájmu.
2: Si... Ne, Tonda byl úžasný. Tonda...
0: Tam si hrál.
2: Ano, Tonda, já jsem byla u něj asi v 8 věcech nebo v 9 hrách a on je úžasný, protože vždycky napsal, teda teď mluvím za sebe, roli na tělo. Protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě napsal krásnou roli baletky.
0: Já rád píšu, zvláště herečkám na tělo.
2: Ano, a tam jsem měla takový svoje baletní výstup.
0: Ano, takový tam jsi hrála takovou jako emeritní baletku.
2: Ano.
0: A už jako naposledy si zatančíš a byla tam taková, no dělala jsi to nádherně.
2: Na Labutí jezero, ano.
0: To bylo jako takový už poslední můj tanec v životě.
2: Jo.
0: To bylo výborný a bylo to, no všecko ti to člověk věřil, no jasný. No to no, skvělý, no. Já zas u vás, Ivano, obdivuji jednu věc, nebo žasnu, vlastně, že vy... Na jedné straně máte takový jako široký rozptyl, že hrajete třeba v ta fantastice, jste hrál Excalibur, což režíroval Morávek a to je teda umělec par excellence, jo, jako vlastně. A pak jste hrála třeba komedii, já jsem si to tady snad napsal, pak si to vůbec nemůžu zapamatovat, jmenuje Líbánky a ne Láska a jde k čertu. Líbánky a ne Láska a jde k čertu. No tak... To asi si nedělalo nějaký ambice na Radokovu cenu, že jo, tohle?
1: Ne, ale zrovna tady, já jsem poslouchala, já jsem zase byla na jevišti s Jirkou Langmajerem a tam to zase jsem byla jako pro mě čest s ním hrát na jevišti, protože mě to hrozně bavilo.
0: Jo, a ta komedie byla, výborný herec.
1: Ano, a ta komedie byla výborná, takže já jsem opravdu dělala i takový, jak to mám říct, jako bulvární komedie, takový lidový. To si myslím, že tam se člověk naučí toho řemesla taky, je to jako důležitý vlastně.
0: No Ježíši Kriste, to je žánr.
1: Je to žánr a právě jak jsem vám říkala, že já ty tragédie, co jsem hrála vlastně po škole, mě to hrozně vnitřně jako vlastně zžíralo, i když by jako nemělo. Takže já potom jsem začala dělat ty bulvární komedie a bylo mi hrozně dobře, že se lidi smáli a já jsem vlastně z toho byla taky šťastná, takže poslední dobou už hraju spíš takový jako veselý kousky. A nevím, jestli se někde vrátím úplně k nějaký jako klasický tragédii nebo takový nějaký těžší roli. Mm-hmm. Asi mi to úplně nechybí, ale nevím, kdyby prostě nějaká zajímavá přišla, tak možná kdyby asi tam došlo k té katarzy i u toho diváka, což vlastně proto se to divadlo vlastně potom dělá. Takže ale je fakt, že poslední dobou už dělám jenom tady ty veselý kousky, ale je v tom taky prostě řemeslo a učím se pořád.
0: No ježiš, tak zábavný divadlo, že jo, prosím. No to je možná právě, jak jsme se bavili mezi tím rozdílem, mezi starým angažmá a divadlem jako na volný noze, když jste u soukromých produkcí, tak možná trošku nevýhoda těch soukromých produkcí je ta, že ten repertoár je pouze se tam hrají komedie. V zásadě. Protože tam záleží na tom, jak se to prodá.
1: Ano,
0: a dneska tak. Prostě nikdo nechce, když jako jedete na zájezd, jo, na dně od Gorkýho. To jako ne. Tak. Ty si asi, Moni, že jo, tak ty si, já nebudu vymenovávat, nebo snad, co si všecko zahrála, všecko. Ty si nehrála akorát možná v nějaký pohádce Penál, že jo? Nebo nějakou takovou kravinu, ale jinak se hrála asi všecko úplně, že jo?
2: No tak já, protože teď jsem měla takový jubileum, jo?
0: Jo, jo, jo.
2: Mě tam naskočila osmička, jo. S nulou už.
0: 58, jo? Ano. 48.
2: Ano. Už ji tam mám, jo. Nedá se nic dělat, ale zaplať pambu za ní. Tak jsem dělala nějaký rozhovory a tak tam prostě jsem měla říct kolik, nebo mě to i snad spočítali v divadle. No ono jich bylo skoro 200 těch rolí, je to dost.
0: Jasný, no tak.
1: Můžu se zeptat, která byla vaše úplně nejoblíbenější role, to je taková.
2: Ježíš, to se nedá říct.
1: Jo,
2: Ježíš, tak vůbec to se nedá
1: ne?
2: říct.
1: No, ne,
0: nebyla
1: ne,
0: to
1: ne,
0: nějaká
1: ne.
0: V mé hře třeba? Nechci napovídat.
2: Všecko, co jsem dělala s Tondou, jsem dělala strašně ráda. To jako to bylo pohlazení, to bylo krásný. No a takový jako...
0: Návštěvu staré dámy si hrál.
2: Návštěvu staré dámy a Lva v zimě a Čechova. A,
0: no že si zahrají opravdu všecko jo?
2: No. A Shakespeare, Julii, Desdemonu a já nevím, pak jsem dělala samozřejmě paní Kapuletovou, když už jsem byla stará.
0: A nějaká avantgarda, že by si hrála chlapa? To tam nebylo?
2: To mě minulo, ale možná to přijde.
1: A zvíře?
2: No. To taky možná přijde.
0: To je teďka běžný, jo, že chlapi hrajou ženské a nabopá.
2: Ne, tak to naštěstí ne. To jsem se nedotkla. Tak bych to
0: tak,
2: řekla.
0: No, buď celkem ráda. Jakou vy jste měla teďka ráda postavičku? Co jste hrála?
1: Tak jsme u těch zvířat. Já jsem vlastně, když jsem opouštěla Liberecký divadlo, tak nebo jak jsem zmínila tu paní Engelovou, tak jsem hrála psa. To byla komedie Sylvie.
0: Jakou rasu, prosím vás?
1: Myslím si, že to byla, jako já jsem si to tak představovala, že to byla nějaká taková kolie, šeltie, taková nějaká taková inteligentní, drobná fenečka.
0: To kolie bych vás viděl.
1: Dobře, takže to kolie a to jsem opouštěla, ten Liberec. A teď mě zase je 50 tenhle rok v červenci, tak já jsem si naordinovala právě proto, že hraju ty komedie, tak nějaký představení, který mně se bude líbit, že to bude moje srdeční záležitost, tak jsem nechala zdramatizovat vlastně Jakubem Zindulkou, asi ho budete znát, představení Dalajlámova kočka. Takže teď v tom rozmezí nevím, co se bude dít tady potom, že si zahraju, že vlastně jsem si zahrála psa a teď si zahraju tu kočku, tak nevím, jestli je to jako, že to nějak jako ukončím to svoje tady v období divadelní, anebo se zase někam posunu jakoby dál, ale teď prostě hraju kočku, takže jsem nejdřív hrála psa a teď hraju kočku.
0: No to je dobrý, ne?
1: Jo.
0: Já přemýšlím, jestli já jsem hrál nějaký zvíře, nevím, no. Já vždycky všechno hraju pod psa.
1: Nikdo nevěří.
0: No, já nevím, já jsem v životě... Ty jsi měla někdy, Moniko, nějaký sen nebo něco? Jakože bys chtěla zahrát?
2: Ne.
0: Tak přicházelo, že jo?
2: Ne. Jako já jsem byla za každou roli, co jsem dostala, tak jsem byla vděčná. Našla jsem si k ní vztah a měla jsem ji ráda. A když to rezonovalo a když to prostě... doběhlo i do publika ten krásný pocit, že teda jsme dohromady, jeviště a hlediště, no tak to je štěstí veliký, takže...
1: Můžu se tady ještě zeptat, jak mluvíte o tom kladném vztahu k té roli, když jste hrála nějakou vražetkyni? Uměla jste to, protože já jsem měla problém?
2: Ano, přelet přes hnízdo kukačky, to přece tam byla vošklivá ta slečna Rečidová, že jo? To byla zlá
0: To jo, ty jsi hrála tu velkou sestru?
2: No.
0: Já si pamatuju teda Zdeňka Muchu.
2: Ano,
0: Zdeněk Mucha. Nepamatuju.
2: No tak to byla velká role, promiň. No. Jo.
0: Hrála jsi to pořádně, jestli vůbec nepamatuju.
2: To nič.
0: Ne. Ono taky to divadlo, že jo, nakonec, jak jsme byli v Plzni oba leta letoucí, tak ono se stává skoro tak potom takovou fabrikou. To jede jedno za druhým, že pak už člověk jako nestačí sledovat ani jako kolegy, premiéry a tak, že jo. Spoustu věcí uteče a tak, no a potom my už jsme se tak navzájem vlastně znali, že jo. My už jsme se ani nepotřebovali moc vidět. Ale jo, chodili jsme na sebe. Dřív, musím říct, že dřív to společenství u toho divadla bylo úplně jiný, jak je teď.
1: Jo, to si myslím.
0: Že jo? No, že lidi už tolik jako si po představení jako nes... Vy hlavně působíte, Ivano, kde teďkon? Jako, kde je vaše taková scéna? Chci se ptát, jestli je tam klub.
1: No zrovna tam, zrovna na Broadway třeba teď není klub.
0: Není?
1: Ne.
0: Tam se sedí někde na schodech, ne?
1: Nebo no, jak to
0: tam
1: bylo? Nemáme prostě klub, vzali nám ho prostě, no, protože tam jako nějak nepřežije, takže my už v klubu ne, ale já jsem nikdy nebyla tady ten právě klubový typ. Jo. Na Palmovce jsem taky vlastně chvilku hrála, to jsem se svýma spolužákama, s Radkem Valentou a s Honzou Teplým, to bylo moc hezké, já vím, že oni vždycky pak šli na pivo, já jsem takový typ, že odhraju a jdu.
0: No, tak samozřejmě. Ale vy jste se zmínila, že jste studovala v Americe, nebo že jste tam působila?
1: Ne, já jsem čekala na tu rodinu právě, aby mě ta student agency tenkrát začínali, nějakou našli, vyplňovala jsem hrozně ty dotazníky, aby mě asi nikdo nechtěl, nebo co, tak jsem prostě čekala.
0: A řekla jste, že jste hrála, že umíte psa?
1: To jsem neřekla. Myslíte, že bych je vystrašila?
0: Vzali, to mají děti,
1: že budu hlídat,
0: rádi.
1: Nebo že budu hlídat i dům, že jo?
0: No, že umíte nakrmit psa. Tak. Prosím tě, ještě jsem se chtěl zeptat, tak vy děláte takový povolání. Co rodiče, jako podporovali vás třeba v tom výběru, Ivano?
1: Tak já jsem si od první třídy, já jsem začala chodit na dramaťák k úžasné paní profesorce a od

0: a mě bavil hrozně ten svět té fantazie. Já jsem se nikdy ani nekoukala jako na televizi, nebo že chci být herečka, jsem věděla, protože mě bavil ten svět fantazie, což mi ta paní učitelka nebo celá ta Liduška vlastně jako poskytly. A rodiče se o mě vůbec nemuseli starat, protože já jsem řekla, maminko, mě tohle to baví, a ona řekla, jestli to chceš dělat, tak se musíš dobře učit. Takže já jsem se prostě vždycky jenom našrotila tu školu, to vůbec nebylo podstatné a vždycky jsem mazala do té Lidušky, ať už jsem zpívala nebo jsme něco hráli a byla jsem tam vlastně pořád. No a takže už bylo od té první třídy, jsem každý rok, když se nás ptali, čím chcete být, tak já herečka, herečka, herečka. Akorát ve čtvrtý třídě jsem to zaměnila za prodavačku, jak to tenkrát bylo s těma bonama, jak se tam prodávalo.
1: Tuzexu,
0: protože jsem si přála
1: mít... Tak si nemůžete vzpomenout.
0: Nemůžu? Ty džíny, ty plísně, já jsem si strašně přála plísňový džíny a ty měly jenom v tom Tuzexu. V Písku nic takového nebylo, tak jsem jedině ve čtvrtý třídě řekla, že chci být prodavačka v Tuzexu a to bylo jenom kvůli těm džínám. Ale jinak jsem pořád říkala, a to říkala, že je nevídaný, že jako to dítě od první třídy furt říká to samý a já jsem vlastně si tak ten sen jako vlastně takhle splnila, no, tam... Takže to k tomu došlo takhle. Ale teď jsem odbočila od vaší otázky, to bylo, jak jsem se k tomu
1: dostala. Ne, jestli jste vás ty rodiče podporovali, to jste odpověděla.
0: Ano, odpověděla, ale jednu, byly ještě tenkrát, jak bylo po studiu Kamarád, byly konkurzy třeba na nějaký princezny, nebo že hledáme holčičku od 14 do 16 nebo tak. A tenkrát vím, že mě koho hledali, mě bylo 13 a já jsem hrozně tu maminku prosila, aby mě do té Prahy prostě jako odvezla a ona někam museli na zahradu s taťkou a měli mnohem důležitější prostě věci než mě. A tenkrát mi máma jako řekla, opravdu to chceš, říkám jo. A ona mě tam neodvezla, já jsem to brala jako hrozný zklamání, že mě jako nepodporujou. Ale tam vlastně už nebyla jiná verze, já jsem řekla, že když mě nepustí, tak uteču. Já jsem byla v tom hrozně jako radikální, takže tam nebylo uhnout kam.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No Moniko, ty jsi vlastně z umělecké rodiny, tatínek byl významný grafik, výtvarník, že jo? Já jsem u vás několikrát byl, v pražském bytě nádherný, to byly komnaty, to nebyly pokoje.
1: Na nábřeží.
0: Na nábřeží, ano. No ježiš.
1: Pohled na Hradčany,
0: nádherná Vltava. Adresa. Ateliér, no, krásný, tatínek. No. Ten dělal, prosím tě, snad ještě spolupracoval, když tak mi oprav, s Osvobozeným divadlem?
1: Ne. Táta dělal s režisérem Frejkou v Národním divadle i scény. A on byl jako svaz loutkářů, že jo, svaz loutkářských umělců, nebo jak to bylo dřív, já nevím, teď je to Unie, nebo já nevím, jak se to nazývá, tak znal se dobře i s Kupou a znal se dobře s Janem Malíkem, což byl ředitel Ústředního loutkového divadla. No, táta byl hlavně, teda měl i před rokem, v 48. mu to samozřejmě vzali, tak měl velmi známou výtvarnou školu soukromou Oficina Pragenzis. Táta byl akademický malíř a grafik, takhle.
0: No, takže mám několik,
1: jsem toho řekla hodně.
0: Mám několik obrázků od ano. Jezdili na premiéry, vždycky jo, přijeli rodiče, nádhera. Takže oni tě spíš jako podporovali tím, že... No, tak u vás se museli scházet zajímaví lidi, ne? Přece.
1: Ale jo, jako...
0: Já jsem představu za ty první republiky, že tam...
1: No tak já si nepamatuju první republiku. Můj zlatý,
0: ne?
1: Ne. Já jsem sice prozradila, že tam mám tu osmičku s nulou, ale teda první republika byla o něco dřív.
0: Já vím, že si nepamatuješ první republiku, ale z vyprávění jsem myslel.
1: A jo, z vyprávění.
0: Protože můj otec byl, můj tatínek se narodil 1901, takže to byl člověk
1: a, ano, a náš republiky. Táta 1905.
0: No, to byl jako
1: velik. 1906.
0: To byl člověk první republiky, takže na mě dejchalo ta první republika, i když jsem samozřejmě k nám pak chodili ještě už tady potom, že jo, už tady pak vládli jiní pánové, soudruzi, tak k nám furt ty lidi jaksi už starý chodívali a já jsem tak jako tušil, jak to tehdy, že Oldřich Nový přijel třeba, že jo, to byl muzikant zase. No takže takhle, takže jakýsi to umělecký podhoubí tam furt tak nějak bublalo, ne, tam u vás?
1: Já si myslím, asi tam bublalo. Hlavně my jsme měli v Dittrichové ulici, kde jsme bydleli, teda to bylo u Jeráskova mostu a potom od mých 14 let jsme bydleli u Palackého mostu.
0: Tam bydleli Havlovi? Tam bydleli.
1: Havlovi, to byli kamarádi mých rodičů, Vašek Havel, prezident. Vašek, ano, já se vytomuji, protože já se s ním tykala. Tak
0: já mám krásnou fotku jednou.
1: Tak to byl kamarád velký a spolu žák mýho bratra.
0: Jo.
1: Ty chodili. No a to rodiče se přátelili.
0: To si říct. Jednou on se přišel podívat, už jako prezident, na nějaké představení jsme hráli v Praze a mám nádhernou fotku, jak tam spolu sedíte, ještě Dáša a já tam taky jsme u stolu a on ti tam něco vypráví důvěrnýho, jak ty říkáš Vašek. No, my, pan prezident.
1: No.
0: Hráli jsme nuly, pamatuješ?
1: Ano, vidíš, teď jsem si to... Ježíš, tu mám taky tu fotku.
0: No, sláva.
1: Ježíš, ano, hráli jsme nuly a ty jsme hráli ve Savovském divadle.
0: Jo, já jsem se chtěl ještě zeptat, jak tam hrajete tu barmanku tam,
2: ano.
0: V tom vašem nekonečném seriálu. Kdo tam vymýšlí ty názvy těch drinků tam ten?
2: Jo.
0: To se mně třeba líbí. Antikoncepční blues? Co to je za chlast?
2: Nevím, tady ty názvy jsme používali hodně na začátku a myslím si, že úplně na začátku jsem nějaký název vymyslela i já, protože jsem vlastně v tom baru taky v Liberci pracovala v organze, ale teď už je tam bohužel nemáme. Tady ty fakt byly úžasný, no, scénaristi.
0: No. No, tak jak jsem říkala, blíží se prázdniny, kam razíte, Moni?
1: Ježiš, to já vůbec ještě nevím. Tak my milujeme Švýcarsko a celý život jezdíme, ale protože tam naši přátelé měli dům, samozřejmě už jsou taky přes osmičku, tak už ho nemají, ale my jsme si tam našli také pronájem, tak tam na týden jedeme až do Lenzerheide a prostě já jsem tam byla prvně v tom Lenzerheide když mě bylo snad 20 nebo 19, 20 let, no, možná u těch známých.
0: To bylo včera.
1: To bylo včera, tak to nevím, co bude za měsíc, ale to bych si přála zase prostě vidět tam ten Lenzenhorn, tu nádheru, protože miluju hory, já nemusím tolik moře. Já miluju hory a miluju nebe.
0: To jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli moře nebo hory. To,
1: ne, já víc teda hory.
0: Ty jsi hory.
1: Hory.
0: A vy jste, Ivano?
2: Nemůžu říct, co...
0: Jestli hory nebo moře?
2: Nemůžu. Oboje zbožňuju, protože já jsem vodní znamení, já zase strašně ráda plavu. A dřív jsem plavala hrozně daleko od břehu, než mě všichni zrazovali, že jsou tam žraloci, a pak, když už jsem zjistila,
0: ne,
2: že opravdu...
0: žraloci jsou právě u břehu.
2: Nebo u břehu, no ale já jsem se někdy vydala opravdu, jo, jako třeba kilák, dva, úplně, jo, někde...
0: Tam už jako... žraloci nejsou.
2: No, takže to, kvůli tomu plavání, protože tam já se cítím nejvíc šťastná a nejvíc svobodná v té vodě, když jsem daleko od břehu a jenom si plavu, tak tam jsem vlastně nejvíc svobodná a jsem svobodná paradoxně i na lyžích někde na kopcích, anebo když lozím po horách, tak v přírodě někde, tak tam jsem taky svobodná, takže nemůžu říct, jestli hory, obojí mám stejně ráda.
0: Tak to jste můj člověk, já taky rád plavu, taky daleko, no. No ale vy hlavně účinkujete v mém strašně oblíbeném pořadu, jak televizi nestíhám, tak si nechci nechat nikdy ujít Bedeker.
2: Je, děkuju, to mám radost.
0: No, na to, protože jednak písařík je můj kámoš, to mám moc rád, no a, vy, a já vám vždycky jako závidím vlastně, jak vy tam ty, jak tam jíte v těch drahých restauracích a jak tam, to, no, ale o tom si ještě budeme povídat za týden, určitě rád o tom chci slyšet něco víc, než jenom tady tohleto, no.
2: Ráda se podělím.
0: Holky, chcete se navzájem něco takhle zeptat? Máte tu možnost zeptat jedna druhé, když jste spolu tady hráli, nebo tohle?
2: Ne, já už jsem se zeptala, mě prostě zajímala nějaká ta srdeční role.
0: Ta srdeční záležitost. No a to Monika říká, že to má tak jako různě, no. Mm-hmm.
1: Ne, to je jako, že bych si něco chtěla, nebo...
2: Ne, co jste hrála právě, která vás byla, a nebo takhle, tak která nejtěžší role byla pro vás, že jste se s tím nevěděla rady? Jestli se vám to teda někdy stane, protože mně se to stává občas, no. Že nevím.
0: Já vím,
1: ale
0: která
1: možná,
0: rola,
1: no. Možná, že to byla právě ta slečna, nebo to paní slečna Rečidová v těch Kukačkách, jo. Protože tam skutečně to mě není tolik daný, abych byla prostě zlá, tolik to já nejsem, tak tam jsem se musela být tvrdá, zlá, nekompromisní. Takže to myslím, že mě možná dalo práci. Já nevím, tak no. To je to možná takhle.
0: Já si pamatuju role, které mě otravovaly.
2: Tak která, řekněte.
0: No, těch bylo celá řada, protože že jo, když jste ve stálém angažmá, tak samozřejmě musíte hrát cokoliv. A když jsme za komunismu tehdy ještě museli k různým výročím hrát různý tyhle poplatné hry, tak nás to strašně otravovalo. No, podívejte se nic, děvčata. Čas se naplnil. Já jsem rád, že jste tady přijeli pozvání. Ať se vám teda léto vydaří, ať máte důvod se smát, hlavně protože když člověk prý se směje, takže mládne.
1: Mládne. No. Teď
0: ať
1: jsem
0: máte
1: to chtěla
0: důvod
1: říct
0: se smát,
1: sebou,
0: že smát se bez důvodu by bylo divný. Že jo? No. Našimi hosty byla Monika Švábová a Ivana Jerešová. Zeni.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Záchranáři doporučují v horkém počasí hodně pít a nevystavovat se přímému slunci. O víkendech a svátcích bude jezdit k plzeňské zoologické zahradě historický autobus. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Při extrémních teplotách v těchto dnech doporučují zdravotníci vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Podle meteorologů mohou dnes teploty v plzeňském kraji vystoupat až na 40 stupňů Celsia. Kdo patří mezi nejvíce ohrožené skupiny v těchto horkých dnech, řekne mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
3: Nejohroženějšími skupinami v těchto vedrech jsou seniori, chronicky nemocní lidé, také děti. Dohlížejme prosím na to, aby děti měly dostatečný pitný režim. My jezdíme ke kolapsům i k mladým lidem. Stává se to třeba, když dlouho sportují na slunci, také nemají třeba pokrývku hlavy, ani dostatečný není ten pitný režim.
2: Na lince 76 z centra Plzně k zoologické zahradě platí ode dneška celotýdenní provoz. V pracovní dny bude cestující vozit zoovláček. Výjíždět bude z náměstí Republiky, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
4: První spoj jede z náměstí Republiky v 10 hodin a poslední od zoo v 18.30. O víkendech a svátcích bude na linku nasazován místo zoovláčku historický autobus a trasa bude zároveň prodloužena na terminál hlavní nádraží a vedena v trase terminál hlavní nádraží, náměstí Republiky, zoologická zahrada a zpět. První spoj z terminálu vyjíždí v 9.55 a poslední od zoo v 18.30.
2: Na hlavním nádraží bude linka zastavovat na stanovišti číslo 8. Na zámku v Mlázovech u Kolince připravili na dnešek pouťové kulturní odpoledne. Podle organizátorky Jitky Šperlové nabídne zábavné aktivity pro děti i dospělé. Chystají se taneční vystoupení, divadlo nebo vernisáž výstavy obrazů a květinových aranžmá.
5: Mlázovská pouť neboli kulturní odpoledne na zámku Mlázovy u Kolince proběhne od 14 hodin. Na zámku jsme připravili bohatý program. A možná taková zmínka k dopravě. V obci se aktuálně buduje nový vodovodní řad a průjezd obcí je na několika místech zúžený. Každopádně parkovat se dá před zámkem nebo za areálem na trávníku podél stodol. Sport.
2: Rakouští fotbalisté remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1. Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0.
1: Počasí.
2: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na horách a v okolí. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů, na horách bude 32 až 35 stupňů. Nejtepleji bude na Plzeňsku a jižním Plzeňsku. Povane slabý proměnlivý odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž je na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Mířanech na severním Plzeňsku pozor na dopravní omezení na křižovatce Benešova třída Havířská. Stavební práce tam potrvají až do konce roku. Jděte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké nedělní dopoledne, milí přátelé, tady ve Strážnici i vám, milí posluchači přímého přenosu regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeně, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava.
1: V dnešním pořadu, kterému jsme dali název Škola, základ života, chceme ukázat, jak velký význam má naše základní umělecké školství, a to především ve vztahu k naší hudební tradici.
0: Společně můžeme v následujících 90 minutách ocenit, jak chutné a šťavnaté ovoce nese soustavná práce profesionálů s dětmi v českých, moravských a slezských základních uměleckých školách.
1: O úvod se postarali a ještě zahrají naši nejmenší. Malá cimbalová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně. Ta muzicíruje pod vedením Kateřiny Kovaříkové, která obě čísla také hudebně upravila.
0: Autoři pořadu a zároveň vaše dnešní průvodcovské duo Magdalena Můčková
1: a Zdeněk Vejvoda
0: vám přejí pěkný hudební zážitek.

0: dohrála a dospívala malá cymbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 Brno. A myslím, Zdeňku, že bychom našim divákům a posluchačům měli trošku objasnit jedinečnost a význam základních uměleckých škol v České republice.
1: Velice rád. Základní umělecké školy, zkráceně ZUŠky, představují jedinečný systém uměleckého vzdělávání, který nemá v naprosté většině zemí Evropy, než kvůli světa, obdoby. Jejich hlavní význam spočívá v propojení systematického vzdělávání v hudbě, tanci, dramatickém či výtvarném oboru, v dostupnosti pro širokou veřejnost a profesionalitě. Na rozdíl od běžných zájmových kroužků totiž nabízejí ZUŠky státem garantované, ucelené vzdělávání podle schválených osnov.
0: A já jen přidávám, že základní umělecké školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto žáci každoročně dostávají také vysvědčení. Ostatně já je mám ještě všechny schované.
1: No, jestli dovolíš, rád někdy nahlédnu, ale pojďme dát zase prostor našim mladým hudebním kolegům.
0: U mikrofonu už je nachystaná cymbalová muzika Vonička z Havířova pod vedením Martina Gelnara. V hudební úpravě Jiřího Slavíka staršího si poslechnete Slezský starodávný se sólovým zpěvem Agáty Rečičárové a instrumentálku romské lidové Taven Bachtale, tedy Buďte šťastní, v hudební aranži Martina Gelnara. Sóla hrají Lukáš Gelnar na housle, na klarinet Barbora Novotná a Filip Rečičár na cymbál.
1: Ale lidová muzika není živá jenom na Moravě a ve Slezsku, jak nám dokáže kapela Borovina. Jak její název napovídá, pracuje pod vedením skvělého Dalibora Bárty a sdružuje výborné zpěváky a instrumentalisty z celého Plzeňska, konkrétně ze základních uměleckých škol Střemošné u Plzně, z Rokycan a ze Starého Plzence.
0: V úpravě Jiřího Fischera, Dalibora Bárty, Josefa Kuneše a Zdeňka Vejvody nám Borovina zahraje taneční písně z jihozápadních Čech. Sólově zazní hlasy Gábiny Knetlové, Jirky Kysilka, Vojty Bárty a Matěje Vejvody. A protože kontrabasistka kapely nemohla do strážnice dorazit, je připraven zaskočit tatínek Zdeněk Vejvoda.

0: Výuku v základních uměleckých školách vedou kvalifikovaní učitelé s uměleckým vzděláváním, tedy absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol, často aktivní umělci. Jedním z nich je i Dušan Kovařík, dlouholetý pedagog brněnských Zušek, několikanásobný člen porod soutěží a dlouholetý aktivní violový kontráž. Dušane, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty patříš ke kantorům, kteří mají za sebou úspěchy v historii v podstatě každého nejvyššího kola soutěží. A to nejen v případě souboru lidové hudby, ale také se svěřenci v solové, tedy klasické hře na housle. Celou dobu se snažíš vychovávat aktivní muzikanty. Teď tvoji roli převzala tvoje žena, ale několik desetiletí jsi úspěšně v Brně do folklorního éteru vypouštěl své svěřence. Dovol tedy jedinou otázku. Jak lze pravdivě předávat regionální muziku v multiregionálním Brně?
1: Jakdy? V Brně máme jednu výhodu, že si tam vlastně můžeme hrát, co chceme. Na rozdíl od regionálních kapel, které jsou přece jenom svázaní tou oblastí, které jsou, ale když člověk, teď to řeknu nepěkně, nafasuje 10 dětí a oni jsou nepolíbení čímkoliv, tak stejně musí začít něčím úplně jednoduchým, aby jim vysvětlili, že existuje nějaký první hlas, druhý hlas, že basa bude hrát na první, že proti půjde nějaká kontra. Pak se posledně přidá cymbál a klarinet nebo flétna. Takže nějak takhle. Mně vždycky pomohlo, když 2-3 jedinci z té kapely měli nějaké zázemí folklorní, jako doma. Jakože tam byli lidi, kteří chodili třeba do brněnských souborů, jako je Valášek nebo Javorníček. Jo. A to hrozně pomohlo, protože vlastně ty děti, co byly nepolíbené, se přitáhly k tomu. Jo. A další věc je, jak jsou ty děti zdatné, což se mě celkem vždycky povedlo do ty houslisty vychovat, protože si myslím, že v té cymbalovce ty smyčce jsou zásadní v podstatě. A když jsou dobrý smyčce a s cymbálem mě vždycky někdo pomohl, jako a tak pak to nějak jde. A podle toho, jak jsme zdatní, tak si pak troufáme na regiony, jenom to musí být opravdu pravdivé, že když se do něčeho pustíme, tak nám i ten regionální muzikant musí věřit, že to tak je.
0: Já si myslím, že vítězství nejen v soutěžích, ale to, že ti muzikanti žijí aktivním životem dávno po odchodu ze Zušek, tak potvrzuje tvá slova. Děkuju moc.
1: Já taky děkuju. Ahoj,
0: svůj pedagogický vhled nám představil brněnský hudební pedagog Dušan Kovařík.
2: Moc děkujeme. Já pro naše rozhlasové posluchače připomínám, že sledujete a posloucháte přímý přenos z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z pořadu Škola základ života, věnovaného našemu základnímu uměleckému školství. Cymbál a dudy bývají někdy neprávem podceňovány jako nějaké pouhé lidové nástroje, i když v obou případech sledujeme snahy o jejich uplatnění v širším žánrovém spektru. A s potěšením můžeme konstatovat zájem současných hudebních skladatelů i interpretů o tento nástroj.
0: Příkladem budiš metodovo rokování autora a v tomto případě i pedagoga Dalibora Štrunce. Na cymbál hraje rocker Jenda Dojčan.

0: Jan Dojčand. Zdeňku, víš, že v huku puku buben?
1: Pardon, tak teď úplně nerozumím.
0: Já jenom, že muzika, kterou za chvilku uslyšíme, pochází právě z hluku, kde se pořád používá takzvané obalované L. Hluk je huk. Byl se řekne byl a podobně.
1: No to jsem nevěděl, ale vím, že cymbálovou muziku huk vede Kateřina Říhová, repertoár čerpá z písňového bohatství Dolňácka a Uhersko-Brodska.
0: Muzika z hluku opravdu bodovala. V posledním ročníku soutěže kromě prvenství kapely udělila odborná porota také zvláštní ocenění Veronice Varchilové za zpěv, Kubovi Říhovi za hru na kontrabas, dívkám za vokální výkon a celé muzice zvláštní cenu za přirozený projev a prezentaci hudebního materiálu.
1: A hudebním střihem se pak dostaneme až na úplný západ Čech k triu Syžába.
0: Pardon, teď zase nerozumím já.
1: Prostě a jednoduše takzvanou malou selskou muziku z Karlových Varů v tradičním obsazení klarinet Dudy. Housle tvoří trio Simr Žáková. Balík prostě Syžába. Já mám velkou radost, že tady je s námi jejich učitel ze základní a základní umělecké školy Karlovy Vary, skvělý houslista, violista Miljo Milev. Miljo, Magda už tady zpovídala kolegu Dušana Kovaříka ohledně folkloru v Brně, ale Karlovarsko je také dost specifický region. Řekněme, že je to podobný případ zmizelé a nově nacházené kulturní a historické paměti. Jak k tomu vlastně přistupuješ a co znamená dneska folklor v Karlových Varech, odkud čerpáte a kudy svoje žáky vedeš?
2: Dobrý den. Já bych řekl, že srovnávat Brněcko a Karlovarsko úplně nelze, protože my jsme měli trošku, nebo máme pořád jinou pozici. U nás staletí žilo německé obyvatelstvo a vlastně do jejich odsunu po druhé světové válce tam žila jejich kultura a oni si ji odvezli sebou. Potom nezůstalo tam prakticky nic, zůstaly tam jenom střípky, které teďka sbírá několik nadšených lidí, snaží se navázat na tu přetrženou nit. A já vlastně, než jsem se dostal vůbec k tomu karlovarskému folkloru, tak jsem studoval v Plzni na konzervatoři, tam jsem nastoupil do souboru písně a tanců Škoda, dneska je to soubor Mladina. Ten soubor tehdy vedl Josef Krček a tam se začal utvářet můj vztah k tomu folkloru. Hráli jsme tam především Plzeňsko, Chocko, jižní Čechy. A když jsem potom přišel z vojny, tak jsem se dostal do kontaktu s jeho bratrem Jaroslavem Krčkem a s muzikou Bohemikou. Ta dál vlastně určovala to moje hudební cítění v tom folkloru. A v tomhletom duchu já trošku vedu ty svoje žáky. Máme velký štěstí, že Jaroslav Krček nám občas něco napíše. Oni jsou na to strašně natěšení, pořád se mě ptají, a kdy zase pan Krček něco napíše? Takže máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z této studny. Ale samozřejmě já se snažím, aby oni ten folklor pojali trošku celkově, aby jsme neustrnuli jenom na těch českých písničkách, takže saháme občas i na Moravu, trošku drze, někdy i na Slovensko a pokud jedeme někam do zahraničí, tak vždycky chci, aby poznali folklor i těch národů, kde se pohybujeme. Teď třeba v září jedeme na Island, tak jsem jim rozdal islandské noty a někteří se začali učit islandské texty.
1: Miljo, děláte úžasnou práci. Je skvělé, že Karlovy Vary nejsou jenom filmový festival, ale taky folklor. Mm-hmm. Miljo Milev, já jenom doplním, že trio Syžába nám zahraje skladby hned tří významných autorů spojených s českou lidovou hudbou.

0: Krásné, byť horké nedělní dopoledne tady ve Strážnici. Posluchačům Českého rozhlasu, kteří nemají obraz, musím sdělit, že hrají skutečně žáci a žákyně základních uměleckých škol, nikoliv dospělá profesionální tělesa. Dohrálo trio Sižába z Karlových Varů a před nimi s cymbálovou muzikou základní umělecké školy Hluk zpívali Veronika Varchilová, Julie Pančíková, Marie Hrdinová a Kuba a Ondřej Jakšíkovi.
1: Dnes se nám tady ve Strážnici i na rozhlasových vlnách představují vítězové minuloročního kola soutěže hry na cymbál, dudy, komorní hry s cymbálem a dudami a především hry souboru lidové hudby.
0: Magdi, my bychom měli ale aspoň zmínit, jak vůbec ty soutěže fungují, jak pracují.
1: Výborně, je to na tobě.
0: Dobře, soutěže základních uměleckých škol mají dlouhou tradici. Dnes je vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve spolupráci s Uměleckou radou základních uměleckých škol již je, přátelé, Magda jako celorepubliková předsedkyně sekce hry na cymbál a souboru lidové hudby členkou.
1: Ano, nikdo se nenašel jiný. A já doplním, že ze soutěží v tříletých cyklech děkujeme, ve kterých se jednotlivé obory a nástroje pravidelně střídají. Například v hudebním oboru se každý rok soutěží v jiné skupině nástrojů nebo v jiných disciplínách.
0: Postupový klíč je tradičně čtyřkolový. Přes školní, okresní a krajská kola se ti nejlepší mohou probojovat až do kola ústředního, tedy celostátního.
1: A i když se muzika, podobně jako jiný kumšt, nedá změřit ani odstopovat, smyslem a cílem soutěží je především motivace žáků, jejich vzájemná inspirace, sdílení zkušeností a podpora mimořádně nadaných talentů.
0: Jedním z loňských vítězů
1: a také dlouholetou ukázkovou školou rozvíjející regionální hudební folklor
0: je základní umělecká škola Kyjov.
1: Jejíž ředitel Petr Petrů jako vedoucí muziky nejednou stojí na pódiu se svými svěřenci.
0: Myslíš, že je tam schovaný i dnes?
1: Asi ne, už by se tam totiž nevešel. Hraje
0: a zpívá
1: a tančí.
0: Velká.
1: Řekla bych dokonce mimořádně velká.
0: Cymbálová muzika základní umělecké školy Kyjov.

0: Velká poklona Magdě, tak tohle tedy bylo mimořádně velké těleso.
1: No, normální, kyjovské.
0: Ale pozor, v hudební ekvilibristice budeme pokračovat. Jednou ze soutěžních kategorií je totiž komorní hra s dudami, nebo, jako v tomto případě, s cymbálem. Skladby v této soutěži nemusí být a často také nejsou folklorní.
1: Ano, ano. A když se potká výborná pedagožka a vynikající aranžer, v našem případě manželé Ladislava a Eduard Tomaštíkovi,
0: a mimořádně nadaní žáci, v tomto případě jejich syn Tomáš Tomaštík a Vilém Langášek a Jáchym Vetr,
1: tak vznikne takováto paráda. Schválně, Zdeňku, jestli se dopočítáš, v jakém metru hrají.
0: Mně bude stačit, když ohlásím, že skladbu Almost 12 Béli Fleka v aranži Eduarda Tomaštíka v netypickém spojení cymbálu, klavíru a kachonu hraje No Name Trio Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna.
1: Mimochodem, naopak na opačné straně už se nám připravuje další z loňských vítězů soutěže. Lidový soubor Melodika, který od roku 2002 pod vedením Veroniky Chudobové působí při Fakultní základní umělecké škole v Praze Stodůlka.
0: Jak za chvilku uvidíte a uslyšíte, vedle klasických hudebních nástrojů využívají také repliky nástrojů historických. Zazní například české křídlo, kobza, trumšajt, renesanční dudy či cymbálek.
1: Melodika zahraje v kostýmech inspirovaným raně novověkým historickým oděvem a díky ní ožijí nejstarší prameny českých světových písní v aranžích Miroslava Sekáče. Sola zpívají Natálie Stejskalová a Ondřej Mašek. Na klarinet zahraje Anna Vrbská.
0: To bude krása, ale protože my máme rádi kontrasty, začne ryze současné No Name Trio.

Sokat van csak.

0: dohrál a dospíval lidový soubor Melodika z Prahy, toho času ve Strážnici a živě na vlnách regionálních stanic Českého rozhlasu.
1: Magdi, já myslím, že je tak akorát čas na to, abychom se podělili o nějaké perly z dotazníčku, které jsme v rámci přípravy pořadu adresovali přímo dětským aktérům. Chtěli jsme nahlédnout, jak lidovou muziku a vše s ní spojené vnímají sami děti.
0: No, někde už o děti ani nejde, ale souhlasím. Otázka. Jak často a jak dlouhé máte společné zkoušky?
1: Chlapci z uherskohradištských husliček odpovídají, pokud je pivo a dokud nedojde pivo.
0: Další otázka. Můžeš několika slovy výstižně, nejlépe vtipně charakterizovat váš kolektiv?
1: Odpověď z Boroviny Střemošné. HSL plus DUT plus KB plus 2 KLAR plus 2 SP rovná se Borovina. Lidová muzika Střemošné, no to je rovnice, takže je mi úplně jasné, kdo to psal, Magdo, a rozumím.
0: No, já teda nerozumím, takže pro vysvětlení po skončení pořadu ke Zdeňku Vejvorovi, že ano?
1: A teď už to začne být skutečně konkrétní. Otázka, co tě nebo kapelu nejvíc baví hrát a co je naopak nezáživné nebo otravné?
0: Cymbalista Honza z Malé brněnské muziky píše, že ho nejvíc baví hrát Podluží a nebaví ho hrát Valašsko. Zde stojící husličky naopak nejvíc baví bílovské a nejotravnější jsou podlužácké táhlice.
1: Ale teď pozor, odpovědi na otázku, co je u vás v městě či obci nejlepší na světě?
0: Kyjov. Zuška, kebab, kulturák.
1: Sižába tvrdí, že nejlepší jsou karlovarské lázeňské oplatky.
0: Brňáci jsou zase pyšní na Orloj na Svoboďáku.
1: A Borovina, cituji, ve městě Třemošná nás vždy pobaví autobusová zastávka Třemošná Ves, do jejíž cedule už několikrát naboural autobus a je úplně nakřivo. A ještě odpověď na otázku, kdyby dnes vznikaly nové lidové písně, o čem by byly? Odpověď, zřejmě aktuálně velmi zklamané dívky z Prahy, je, pokud by ji psali ženy, bylo by to něco o tom, jak jsou muži k ničemu. To je takové nadčasové téma.
0: Zpátky k muzice. Soutěže jsou o solových nástrojích, dudách a cymbálu. Snad se na mě jako reprezentant české hudební kultury v čele s dudami neurazíš, když ohlásím vítěze loňské soutěže nejstarší kategorie do 18 let v solové hře na cymbál žáka Petra Gablase, Tadeáše Staška ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. V jeho podání si poslechneme virtuózní skladbu pro cymbál v hudební úpravě Ludovíta Daniela Vešelo se dzivče.

0: Staszek. Milí přátelé, diváci tady ve Strážnici a posluchači regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. Jsme v samém závěru našeho pořadu, ve kterém prim hrají naše unikátní základní umělecké školy.
1: Na závěr dovolte malou statistiku. Když započítáme někdejší lidové školy umění, takzvané lidušky, jejich obecní i státní předchůdce a dnešní zušky, bavíme se přibližně o 150 leté historii tohoto typu uměleckého vzdělávání.
0: V současnosti navštěvuje základní umělecké školy v České republice přibližně 450 tisíc žáků ročně. Tohle číslo ale neznamená skoro 500 000 nových dětí každý rok. Většina žáků studuje řadu let.
1: Ze statistických modelů a historických dat vychází, že základními uměleckými školami a lidovými školami umění prošlo přes 8,5 milionu dětí. A to mluvíme o samotných žácích. Školní aktivity ale ovlivňují i jejich rodiče, sourozence a široké publikum.
0: Pro představu, více než 8,5 milionu dětí znamená přibližně 430krát zaplněnou Letnou.
1: Většina z těchto dětí se nestala profesionálními umělci, ale odnesla si něco možná ještě důležitějšího.
0: Vztah k hudbě.
1: Tvořivost.
0: Odvahu vystoupit před lidi.
1: A vztah ke kultuře, který je na celý život.
0: Našimi dnešními posledními účinkujícími jsou několikanásobní vítězové ústředního kola soutěže z Líhně pedagoga Pavla Štulíra a Uhersko-Hradišťské základní umělecké školy cymbálová muzika Husličky.

0: Milí diváci Strážnického amfiteátru Zahrada, vážení posluchači Českého rozhlasu, pokud vás náš pořad utvrdil v tom, že Zušky nejsou jen školy, ale cenné dědictví a mimořádná součást naší kulturní identity napříč generacemi, pak dnešní hudební setkání splnilo svůj účel.
1: Zušky nejenom jako kulturní fenomén, ale jako jeden z nejvýznamnějších prostředníků české, moravské a slezské lidové hudební tradice dnes představili jednotlivci komorní i větší soubory lidové hudby, vítězové ústředního kola posledního ročníku soutěže základních uměleckých škol v oborech hra na cymbál a na dudy, komorní hra s cymbálem či dudami a hra souborů lidové hudby.
0: Uchovejme a podporujme Zušky, je to naše kulturní rodinné stříbro.
1: Závěrečné minuty patří cymbálové muzice Husličky z Uherského Hradiště.
0: A ještě předtím se od mikrofonu loučí autoři pořadu a vaši dnešní průvodci Zdeněk Vejvoda
1: a Magdalena Mučková.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Fouskův svět. Agresivní doba. Televizní působení na mou strukturu od rána až do večera nosí kulturu. Z čeho se rodí agrese, surovost, bezcitnost, kterou kvůli učitelku potkám, posteskne si o těžké práci ve škole. Rodiče na děti mají času pramálo. Učitelem se stávají škola, televize, parta. A dospělí tvrdí, za to může uspěchaná doba. Honba za obživou, peníze. Jsou zapotřebí, abychom poskytli svým dětem, vnoučkům to, co mají ostatní. Každý chce žít dobře. Reklamy a média nám nabízejí celou paletu pochoutek, bájné ostrovy, hrdiny akčních filmů, bohatství magnátů, muzikály, tvrdé svalovce a dítka se dívají, touží, napodobují. Zlo, násilí, drogy přitahují více nežli kladní hrdinové. Jana Husa si pletou s kačerem Donaldem a pohádky jsou k smíchu. Znám plno lidí, kteří se na moderní horory plné krve dívají a jsou to slušní lidé. Ale když se tyto super pořady cpou dětem místo mateřského mléka, mají následky. Nikoli nedávám vinu pouze médiím. On tenhle svět, kam se podíváš, je samá tragédie, pohroma, podvody. Kde brát naději v platnost slušnosti? V sobě ji hledejme a nalezejme. Nenechme se ukolébat

0: narkózou beznaděje. Co svět světem byl, měl stejné problémy. A televize ani média nebyly. Otázka zlo versus dobro je stará jako lidstvo samo. Každou negaci musíme vyvažovat poučením, úsměvem, vlídností, patřičnou přísností a hlavně příkladem. A opět otázka, jsou zákony spravedlivé? Jsou na straně obyčejných občanů? Nebo pomáhají lumpům? Je pravdou, že jaký pán, takový krám? Pan Dostojevský říkal, že zlo a dobro je v nás rozděleno na půl. Je jen na nás, které polovině dáme šanci. Nejsme beránci. Vypíná Makčňák. Bylo tam jen 28 mrtvol a 30 litrů krve. Na těstoviny nedávám kečup, připomíná mi krev.
1: Fouskův svět.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga. Po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa, slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V plzeňském kraji stále platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Vyšplhat se můžou až k 41 stupňům Celsia. Národní parky v Česku připravují další projekty na udržitelný turismus. Ve Venezuele pokračují rozsáhlé záchranné práce po zemětřesení. Na pomoc se připravuje i český USAR tým. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru ojediněle přehánky a bouřky, teploty do 41 stupňů. Dobré poledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Meteorologové varují před velkým horkem. V plzeňském kraji můžou teploty dosáhnout místy až 41 stupňů Celsia. Lidé by proto měli vyhledávat stín a dodržovat pitný režim, aby nedošlo k úžehu nebo úpalu. Jak je rozpoznat, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Úžeh, ten vám vlastně vzniká působením přímého slunečního záření na hlavu a šíji. Typicky se tedy projevuje nějakou bolestí hlavy, nevolností nebo zvracením. A naopak úpal, to je vlastně celkové přehrátí organismu. Může se projevit vysokou teplotou, zmateností a až poruchou vědomí nebo bezvědomí.
1: Národní parky zpracovávají projekty na snížení dopadu overturismu. Ze švýcarských fondů na ně získali 100 milionů korun, které si rozdělí. Cílem je odlehčit návštěvnicky exponovaným místům a upozornit turisty na jiné atraktivní lokality. Na vybraných parkovištích pak instalují chytré kamery, díky kterým lidé uvidí, kde jsou volná místa. Pokračuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
3: V rámci těch čtyřech národních parků ty věci jsou vlastně identické. To znamená, že i třeba v Krkonoších budou řešit záležitosti chytrých kamer na parkovištích, ale jsou tam určité niance, které reflektují potřeby těch jednotlivých národních parků. My tam vlastně ještě řešíme záležitosti nějakých dnů národních parků, dalších třeba automatických sčítačů, které v terénu nám budou pomáhat sledovat tu návštěvnost a podobně.
1: Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojice zemětřesení má dosud víc než 14 obětí. Další desítky tisíc lidí se stále pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým.
4: Přímo do Venezuely dorazilo 50 lidí, 8 psů a veškeré materiální vybavení.
5: Popsal mluvčí hasičů Václav Pilný. Dalších 19 českých záchranářů se ještě přesouvá z ostrova Curaçao. Nejvíc lidí zůstává pod troskami v regionu La Guaira. Prezidentka Delcy Rodriguezová zveřejnila záběry, jak tam zdravotníci ze sutin vyprostili 11-letého chlapce. Vzkázala, že teď záleží na každém zachráněném životě. Podle odborníků se totiž po třech dnech každou další hodinou snižuje naděje uvízlých lidí na přežití. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Do klubu za nimi přišel z Coloreda 23-letý útočník Ivan Ivan. Boston ho s Coloredem vyměnil za Švéda Fabiana Lisela. Ivan strávil sezónu převážně ve farmářském týmu Coloreda v AHL, ve kterém zaznamenal 41 bodů v 83 zápasech. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky a bouřky, a to i silné, s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 37 až 41 stupňů Celsia, na horách kolem 33. Povane slabý proměnlivý, odpoledne pak mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby on na trojice, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila mezi obcemi Březí a Draženov na Domažlicku. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: A vy už můžete volat k nám do studia, číslo je 221 554 222. K dispozici je vám taky náš e-mail nebo online formulář na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň. Tak neváhejte, pište, volejte, rádi zahrajeme písničku vám i vašim blízkým. I dál je s vámi Lucie Machartová. Krásnou neděli.

0: Posloucháte Písničky pro vás, já ve studiu vítám první volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, já vás zdravím hezky a přeju krásný den i všem posluchačům. A dneska bych chtěla zahrát pro pana Petra Jilka a Pavlinku Jilkovou, pro sousedy, protože Petr má zítra svátek, Pavlinka to oslaví s ním. Tak zahrajeme hezkou písničku a já přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, jak jim slouží, ať si užívají života a mají se moc dobře. A přeju to všem, co poslouchají, věrní posluchači. Děkuju vám a někdy zase naslyšenou.
0: Děkujeme, paní Mirko, že jste zavolala. Užijte si dnešní opravdu slunečný den. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, hrajeme písničky pro vás. Jako další se nám dovolal pan Standa. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lucko, já vás moc zdravím. Celý Český rozhlas Plzeň a zdravím taky ty posluchače, který vždycky jmenuju od Týniště přes Kašov až po Honezovice a Červený Pořečí, Plzeň. Všichni ví, o kom mluvím. I do Černotína zdravím všechny štangasty. A dneska bych chtěl tým Lubomírům popřát k svátku a vybral jsem krásnou písničku od Jiřího Schillingera. Jmenuje se to Lupič Vili. Je to takový rychlejší big beatek. Moc pěkný a je to i pro vás. A mějte se krásně. Užívejte si tepla. Pijte, chlaďte se. A zase někdy. Díky moc.
0: My moc děkujeme, pane Stando, všem Lubomírům posíláme písničku. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Hrajeme písničky pro vás. Jako další se nám dovolala paní Jaroslava, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den a prosím o zahrání písničky pro paní Alenu Parbanovou. Jejímu životnímu jubileu, kterýho se dožívá 80 let. A příjemně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti ze svých vnoučátek. Mé spolužačky, kterých jsme spolu chodili do školy, tak si teďka dáváme zahrát. A potom bylo by to 30. srpna, by se tohohle měla dostat. Tak jestli to dáme zahrát předem, to může být taky. Ale prosím vás, ještě jsem chtěla, jestli to bude možný, to jsem teď úplně zapomněla, dožíváš, přejeme hodně, to už jsem řekla, písničku zahrajte a chtěla jsem se zeptat, jestli můžete zahrát Abu.
0: Určitě taky můžeme zařadit Abu ještě.
1: Jo, tak tu bychom si přáli, jo?
0: Tak jo. Děkujeme, že jste...
1: A děkuju pěkně a hezký víkend vám ve práci a nezávidím vám ho. Taky hodně zdravíčka, štěstíčka a aby už nakonec je taky napršelo.
0: Přesně tak.
1: A děkuju a naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou.

0: Hrajeme písničky pro vás, jen připomenu číslo 221 554 222 a k dispozici je vám samozřejmě i e-mail. A na telefonu už máme paní Mílu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, zároveň všechny posluchače a já bych tímto prostřednictvím chtěla popřát k významnému životnímu jubileu panu Michalu Zoubkovi, řediteli školy, a přeju mu jen to nejlepší a všem jeho kolegům a učitelům vůbec přeju taky krásný prázdniny, hodně zdraví a ať jsou plný síly a nastoupí v září, ale to mají ještě čas. Takže děkuji moc za zahrání a všem přeju krásný den.
0: My moc děkujeme, že jste zavolala. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: I vy, naschledanou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, hrajeme písničky pro vás. Jako další se nám dovolal pan Míra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl zahrát písničku od Zmoška, už mi nás není 25 let. A chtěl bych to zahrát všem tady ze žebráků, kteří mu opravdu už není 25 let. A samozřejmě i pro vás.
0: My moc děkujeme, pane Míro, že jste zavolal. Posíláme písničku podle vašeho přání. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.

Hrajeme písničky pro vás, píše nám paní Jaroslava Tichá. Zahrajte prosím k narozeninám Jiřímu Vasukovi do Bělé nad Radbuzou. Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, přeje babi Jaruš a děda Jiří z hory svatého Václava.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: I dnes bude extrémní vedro na západ Čech, odpoledne ale dorazí bouřky, místy i silné. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru ojediněle přehánky a bouřky, teploty do 41 stupňů. Pěkné odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na většině území České republiky budou dnes odpolední teploty překračovat 37 stupňů. V Plzeňském kraji můžou místy dosahovat i 40, v Dolním Polabí a Pohoří až 41 stupňů. Blížící se studená fronta ale už odpoledne a večer přinese na západ Čech přehánky a bouřky, které budou místy silné. V pondělí dorazí i do ostatních regionů. S výjimkou západu Čech bude ale i v pondělí ještě panovat 30-stupňové vedro, přičemž nejtepleji bude v nížinách na východě země. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Se srážkami podle něj pomine v pondělí i nebezpečí požáru s výjimkou Jižní Moravy. Voda ze studánky v Plzni naroudne a z pramene Petrovka u Šídlovského rybníku není pitná. Vyplývá to z testů, které nechal provést první městský obvod. Lidé můžou po napití riskovat žaludeční a střevní potíže. Upozorňuje mluvčí radnice jedničky Miroslava Vejvodová.
3: Voda u studánky Petrovka vykazuje viditelný zákal. Laboratorní testy zde navíc potvrdily přítomnost koliformních a dalších bakterií. Příznivější výsledky mají prameny v někdejší osadě Amerika na Roudné, ale přesto ani u nich nelze mluvit o 100% nezávadnosti.
2: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Sport. České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne si přes většinou oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky a bouřky, a to i silné, s vyšší pravděpodobností na horách a v jejich okolí. Nejvyšší teploty 37 až 41 stupňů Celsia, na horách kolem 33. Povane slabý proměnlivý, odpoledne až mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky je dobré, aby jo na trojice, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda dvou vozidel se stala na Domažlicku mezi obcemi Březí a Draženov. Na místě zasahují policisté, projížděte tam opatrně. A porouchaný autobus stojí na dálnici D5 na sjezdu na 100 kilometru ve směru na Rozvadov. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
6: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
5: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
6: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
5: Povídejte.
6: Tak můžu zmínit například Volmanovou vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
5: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
6: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
5: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
6: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
5: Myslím,
6: že
5: řekněte,
6: jsme ještě neříkali. Můžeme, pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
5: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
6: úvod. Děkuji za pozvání.
5: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý večer.
5: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
7: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
5: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
7: dělám osobnosti.
8: Může být
7: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
8: To je nádhera.
9: Já jsem se k tomu dostal.
8: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
9: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
8: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
9: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
8: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
10: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
8: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
10: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 630 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, ostatní občané, můžeme dělat.
8: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
11: Já
8: nebo
11: se zouvám až vždycky při výkonu.
12: A máme se
11: taky. Jo. No tak jako, je to příjemné.
8: No ne, chcete se zout?
12: Všichni se zujem, všichni tady.
8: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
11: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
8: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
11: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
8: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
11: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
8: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
11: Já začnu písní Pocity na psání.
8: Velmi děkujeme.
11: Yeah.
8: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako,
4: no, v nákupáku?
0: V nákupáku.
2: Jako, jestli
0: na
2: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, to má, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
0: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkali, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, to. Ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano,
5: takový.
2: Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
5: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá a pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak mi vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo.
0: A tebe nejde přelaďit.
5: Jak mi vás slyším, ta dikce vaše je taky no. jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně jsem ze mě takhle tam v tom rozdobu.
2: Že vylezu.
5: V autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mýchlý to.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou... Mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Na malý posteli, u koin kojitem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla s upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty. A oba máme strach z toho, že co je,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zlouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas, regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.

0: Hezky, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
1: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
1: Ano.
0: My jsme se seznámili.
1: Jak to víš, jako ty už takhle...
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
1: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
1: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
1: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
2: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
1: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: no.
1: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
1: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
2: Webkami.
0: Vy jste monitorován, každý hovor je monitorován.
2: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
3: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
4: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
3: Objímali jsme.
4: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že to tak nebude, uvidíme.
1: Libore, poprosím
5: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
1: Pane Hrabě, to prosím vás.
6: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo.

0: začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
2: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
3: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
2: Odkud, z Brandejsa?
3: Z Horoušan.
2: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
4: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
2: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
4: Pouhých 196 cm.
2: Co to tady dneska s tím zouváním za mánii?
1: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak. No.
1: A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
2: Klučina Viktor už se také zouvá.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
4: A.
2: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
4: No jasně.
2: Proč?
4: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
2: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
2: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
2: Takže trošku ujbe, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
2: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
2: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
4: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
2: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
0: B. Silvestr.
2: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
0: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
2: A vy si je pamatujete takhle všechny?
0: Samozřejmě.
2: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
0: Já se každý ráno s ním probouzím.
2: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
4: Já bych dal B.
2: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
4: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
2: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
2: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze 3 sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
2: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
7: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
2: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, 5. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
4: Mě ten James Bond zní jako reálně.
2: Proč myslíte, Viktore?
4: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
2: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte 2 možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
2: Pane řediteli.
8: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl 2 takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
2: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
2: Viktore?
4: A já bych dal 1970.
2: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
8: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
2: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
1: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na západě Čech hrozí odpoledne bouřky. Plzeňský kraj letos investuje do budování cyklostezek skoro 40 milionů korun. A zítra bude zpočátku většinou polojasno. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky. Teploty do 32 stupňů. Příjemné odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Na západ Čech míří silné bouřky. Podle předpovědí by měly dorazit odpoledne. Meteorologové na ně vydali výstrahu, která platí od 17 hodin do 2 hodiny raní. Podrobnosti dodává meteorolog Ivo Béman.
2: Silné bouřky se vyskytnou zejména na západě regionu, to znamená v celém Karlovarském kraji a v Plzeňském kraji, hlavně na Tachovsku. Bouřky se začnou vyskytovat mezi 16. a 18. hodinou, pak večer jich bude o něco více. A lokálně tedy ty bouřky mohou být silné.
1: Během noci budou bouřky ustávat, další vlna bouřek, tentokrát velmi silných, ale do regionu dorazí zítra odpoledne. V Plzeňském kraji pokračuje budování páteřních cyklostezek. Hejtmanství jejich stavbu podpoří dotacemi. Letos si zhruba 40 milionů korun rozdělí 10 měst a obcí. Potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek z hnutí STAN.
3: Podporujeme město Domažlice, kde se propojují lávkou dva důležité úseky. Pak dostává dotaci město Blovice v úseku Vlčice Hradiště. Potom cyklostezka město Touškov Malesice. A všechny tyto dotace jsou určeny na propojování už budovaných úseků buď lávkou, nebo nějakým úsekem cyklostezky nebo cyklotrasy.
1: Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Podle některých zaměstnavatelů a účetních systém ale ani po čtvrt roce nefunguje úplně bez problémů. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
4: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. První vítězství v sezóně vybojoval Kolumbiec David Alonso, předloňský šampion Moto3.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky, a to i velmi silné, doprovázené především přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na třetím stupni tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně nemáme v Plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody a ani jiné nečekané překážky v provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. Velmi aktuální téma, počkejte si na něj. S vámi je Lucie Machartová, přeji vám příjemný poslech.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pouť v Lipnici u Spáleného Poříčí nabídne u kaple svatého Petra a Pavla od 14 hodin nedělní mši svatou. Muzeum doktora Hostaše v Klatovech láká na výstavu Ozdoby dávné doby. Staré pravěké ozdoby a jejich výrobní technologie jsou k vidění do 13. září. Na zámku Svojšín můžete zažít oživený barokní víkend, užít si atmosféru doby a zapojit se do různých programů. Připravena je taky bohatá květinová výzdoba. Chvíle v prostředí zámku si můžete vychutnat do 18 hodin. V Janovicích nad Úhlavou se koná závěrečný den Janovické pouti. Program láká například od 14 hodin na koncert Úhlavanky, od 16.30 na pouťovou zábavu. Do muzea Jižního Plzeňska v Blovicích můžete vyrazit na výstavu Loutky mistra Klášterky. Letní hravá výstava plná loutek, fantazie a barev potrvá do 16. ledna příštího roku.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel. I swear.

Voda v autě, i to se může stát, pokud máte otevřené okno a kolem projede kropící vůz. A protože v Plzni kvůli současným tropům pravidelně výjíždí, může čekat na řidiče i tohle netradiční osvěžení. Víc povíme za chvilku. Teď Marie Rotrová.

0: Jak přežít tropická vedra ve městech? Třeba v centru Plzně jsou k dispozici kašny, pítka i mlžítka. Rozpálené silnice pak ochlazuje kropící vůz. Kromě okrajových částí města kropí i centrum Plzně.
1: Jak dlouho to trvá, ta 8-kubíková nádrž, než se...
2: 10 minut, je to plný.
1: Miroslav Výborný, řidič kropícího vozu správy veřejného statku města Plzně. Takže vyrazíme. Kde všude to vlastně stříká, jenom vepředu nebo i nějak do stran?
2: Vepředu a boky.
1: Letos jsou ta horka opravdu extrémní. Pozorujete změnu i v tom, jak to třeba se rychlejš potom odpařuje ta voda?
2: Otázka 20 minut, je to okej. Když pojedeme náměstí do kruhu, je to jako dneska přesolní Brešovskou zpátky, taky sucho.
1: Jaké jsou reakce lidí? Mávají vám, uskakují?
2: Někteří mávají, lezou si pod to k tomu, někteří zase hrozí.
1: Tak za námi, když se dívám do zpětného zrcátka, je to hezký pohled na tu mokrou ulici.
2: To je pěkný, jo. Já si tak všechno. Na půl, kdy to bude skřídat.
1: Vy jste teď asi jediný v Plzni, kdo musí používat stěrače.
2: Jo, to určitě, no.
1: Většina lidí se nechává omlžit, někteří rozpřehují ruce a jsou vidět úsměvy na tvářích. Tak tady je i nějaká akce před měšťanskou veselou, obleky a šaty.
2: Tak to asi osvěžovat nebude, to by se mohli dostat i kladívkem do hlavy.
1: Můžete vlastně regulovat sílu toho proudu,
2: ne,
1: že úplně vypnout nebo zapnout. Stalo se vám někdy, že by vyloženě někdo na vás třeba vystartoval jako naštvaně?
2: Zatím ne, zatím jenom hrozí a jdou pryč a osobně do kontaktu s někým.
1: Třeba stříknete vodu u zaparkovaného auta, má otevřené okýnko, nebo?
2: No tak to se stává hodně často. Předjede u vás, zabrzdí a myslí si, že by to stačíte vypnout, tak ho vypláknu.
1: Máte si trvačnost.
2: To nejde zastavit a zabrzdit auto na 10 metrech. 16 tun, tak ho nezastavíte jen tak.
1: Tak to se právě rozčiloval nějaký dělník z kanálu, ale jak mi Miroslav Výborný vysvětloval, má to setrvačnost.
2: To se stane. Vidí auto, že jede, tak to jdou.
1: A je prázdno.
2: Je prázdno.
1: Na jednu směnu dokáže řidič kropicího vozu Miroslav Výborný objet centrum města až 8krát. To, že je to pitná voda, to je z hygienických důvodů, to už se ptám Radky Žákové ze správy veřejného statku města Plzně.
3: Také proto, aby se neucpaly trysky v kropičce.
1: Cestou při té jízdě centrem Plzně jsme zažili i komickou situaci. Vykukovala tam hlava jednoho ze dvou jelníků z kanalizační vpusti do ulice. I když řidič rychle reagoval, tak už nestihl ho neskropit.
3: Dobře, že to kropíme tou pitnou vodou.
1: Na jednu směnu dokáže řidič kropicího vozu objet centrum města až 8krát. Z centra Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 28. června a své narozeniny slaví nebo by slavili hned dva členové britské rockové skupiny Procol Harum. V roce 1943 se narodil baskytarista David Knights a o dva roky později, v ten samý den, přišel na svět bubeník Bobby Harrison. Procol Harum je skupina především konce 60. a začátku 70. let. Z jejich tvorby je bezesporu nejznámější píseň A Wider Shade of Pale z roku 1967, které se prodalo více než 10 milionů kopií. Melodie původně pochází od Johanna Sebastiana Bacha. Jeden ze členů kapely a autor písně Gary Brooker ale tvrdí, že se při skládání této písničky nechal inspirovat nějakou televizní reklamou. Nicméně hudební odborníci trvají na tom, že barokní zvuk varhan stojí na melodii vypůjčené z orchestrální svity číslo 3 D-dur od známého německého hudebního skladatele. John Lennon o ní kdysi prohlásil, že je to nejlepší písnička, jakou za dlouhou dobu slyšel. Procol Harum je pravděpodobně nejúspěšnější příležitostně sformovaná skupina v historii progresivního roku. To znamená, že kapela původně byla sestavena, aby využila úspěchu jedné studiové nahrávky, právě skladby A Wider Shade of Pale. Tato skladba v podstatě definovala nový styl classical rock. Píseň dlouho připisovala autorství jenom zpěvákovi Garymu Brookerovi a textaři Keithu Reidovi. Až po vleklém soudním sporu v roce 2005 získal podíl na autorství hudby i varhaník Matthew Fisher. Skupina v roce 1971 vystoupila společně s Edmontonským symfonickým orchestrem. V té době šlo o velmi průkopnické spojení rockové kapely a klasického tělesa, které inspirovalo mnohé další. Nemůžeme si proto pustit jiný hit než A Wider Shade of Pale, který se stal i celosvětovou hymnou hnutí hippies zvaného Léto lásky 1967.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policejní potapěči našli v Racholské přehradě tělo utonulého mladíka. Dlouhodobé sucho a horko zvyšuje nebezpečí vzniku požáru na Šumavě. Hodinu popolední dnes na dvou místech v Česku padla 40 dřív než v sobotu. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Policejní potapěči ze zásahové jednotky našli v Hracholuské přehradě tělo utonulého mladíka. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Muž narozený v roce 2009 podle svědků zmizel při koupání včera odpoledne. Na místo dorazili hasiči, zasahoval i vrtulník, vodní záchranná služba místo prohledávala pomocí vodních dronů. Případem se zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov. Ke zjištění přesné příčiny úmrtí byla u zemřelého nařízená soudní pitva. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a CHKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
3: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
2: Na dvou místech v Česku meteorologové dnes kolem 13. hodiny naměřili 40 stupňů Celsia. Teploměry tuto hodnotu ukázaly v Řeži u Prahy a Doksanech na Litoměřicku. V sobotu bylo takové vedro o 2 hodiny později. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Podle jeho předpovědi má být dnešek teplejší než sobota, kde byl přitom překonán 14 let starý absolutní teplotní rekord pro Česko. Karlovarský kraj finančně odměňuje myslivce za ulovené divočáky. Reaguje tak na přemnožení zvěře, která lidem ničí pozemky a ohrožuje jejich zdraví i majetek. Situace se podle vedení kraje mírně lepší, problém ale trvá. Jak říká krajská radní Jan Vrba z hnutí ANO, hejtmanství proto také rozeslalo obcím informační letáky.
4: My jsme teď vydali i takové 2 letáky, které jsme poslali na všechny obce, aby si vyvěsili na svých nástěnkách a obyvatelé upozornili na to jednak, jak se mají chovat, aby se divoká prasata nedostávala blíž k obydli vyhazováním různých odpadků a podobně.
2: Za každého divočáka získá myslivec 1000 korun. O vyplacení odměny ale může žádat až po ulovení alespoň 3 kusů. Sport. Matyáš Vacek zopakoval na mistrovství republiky v cyklistice loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky, a to i velmi silné, doprovázené především přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky je dobré, aby jo na 3. stupni tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dnešní odpoledne je na silnicích v Plzeňském kraji klidné a jezdí se bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jak moc nás formuje prostředí sídlišť, jak se v něm žilo dříve a jaké to bude v budoucnu? Závěrečný díl našeho seriálu Výtah mimo provoz se zamýšlí nad tím, co s námi dělá každodenní život v panelovém domě. Co lidé v takovém prostoru pro spokojené soužití nejvíc potřebují, to řekneme už za chvíli. Hezkou neděli a příjemný poslech vám přeje Lucie Machartová.

0: Panelová sídliště mají svou minulost, ale jaké proměny je čekají v budoucích letech? V závěrečném dílu dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz se publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška zamýšlejí nad vztahem mezi architekturou a lidskou psychikou. Ukážeme si, jak hluboce nás formuje prostředí, ve kterém denně bydlíme a potkáváme se. Poslouchejte finální ohlédnutí za fenoménem panelové sídliště.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: V seriálu Výtah mimo provoz jsme chodili po sídlištích na západě Čech. Sídliště přinesla masové bydlení a snahu o samostatně fungující celky. Ale snad žádné nebylo dostavěné podle původních výkresů. Když člověk prochází mezi paneláky, napadá ho otázka, jestli i ty budou jednou památkou.
3: Kaša, myslíte si, že stejně jako když jdeme v Karlových Varech nebo v Plzni, tam vidíme chráněné domy v centru, budou někdy památkově chráněné paneláky?
4: No už některé dokonce jsou a někdy opravdu jako právem, protože řada těch technologií, kvalitních materiálů, uměleckých děl, výborných urbanistických celků, tak si svoji ochranu rozhodně zaslouží. A památkáři tu nejsou o to, aby nám nakazovali, jaký máme mít okna, ale aby udržovali kvalitní prostředí, což je výborný.
2: Sídliště tenkrát i teď. Už řadu let běží jejich revitalizace, přibývá zeleň a odpočinkové zóny. Ono vážně nebylo všechno tenkrát špatně. Například v našem seriálu mnohokrát zmíněné takzvané 4% umění. Proč to tehdy šlo a na sídliště se umisťovaly sochy a jiná umělecká díla? Developerům bych to dal příkazem i dnes.
4: To by bylo skvělý, kdyby se v novostavbách aspoň část kousíček věnoval právě umění.
2: Každý má na sídlištní urbanismus jiný pohled, což se nám během natáčení s Lukášem potvrdilo mnohokrát.
4: Tady to vypadá pěkně.
3: Lukáši, tady je betón, rezavé zábradlí, schody, co evokují žlut, jehlice proti holubům, je to tam spravený pěnou.
4: Jo, to jo.
3: Já neukážu, jestli je to pěnou.
4: Detaily nejsou dobrý, no, ale záměr to byl dobrý.
3: Jako zeleň by tady byla, jo. No, ale tahle máte jiřiny uprostřed betonu. Takže se vrátíme na začátek, Lukáši. Je to pěkné?
4: Je. Dobře, je to trochu stoka, no.
2: Bydlení v masivním měřítku přináší také problémy. V panelovém domě je 60 bytů a anonymita vítězí, zatímco na venkově si sousedé běžně říkají dobrý den.
5: Paní doktorka z prvního, říkám, já tady neznám. Aha. Samozřejmě bych ji pozdravila, myslím, že to je jedna z paní, která tady, když jsme měli špatně zaparkováno, tak volá městskou policii.
4: Aha.
5: Takže vy, když večer přijedete a zaparkujete to tamhle do rohu. To tady okamžitě, dřív to tolerovali, od 10 do 8.
2: A tak se nabízí otázka, Lukáši Houško, jaká budou sídliště za 70 let?
4: Já si myslím, že to může mít pozitivní i negativní dopady. Negativní dopady vidíme teďka, kdy vlastně výstavba nových bytových celků se ničím neřídí, žádnými pravidly. Jsou dány pouze technické normy, které řeší, aby ty stavby byly bezpečné. Ale co se týká jejich estetiky, kvality, nějakým způsobem i občanské vybavenosti, zeleně, to vůbec není tématem. A jakmile nějaké město zcela logicky, Praha příkladem, chce dát pravidla výstavby, aby ty věci byly humánní, hezký, aby dobře zapadaly do města, respektovaly své okolí, což je normální vlastnost civilizované výstavby ve městě, tak se je to většinou bráno hrozně negativně, že je to zasahování do osobního vlastnictví. Jenže my jsme společnost, tvoříme jeden stát, tvoříme jedny města, jsme tu všichni sousedi a musíme se zkrátka, když spolu chceme žít, navzájem sebe nějak přizpůsobit. A kvalitní prostředí dělá kvalitní lidi. Takže si myslím, že pokud to půjde směrem, že budeme mít dobrá odborníky připravená pravidla výstavby a soukromníci podle nich budou stavět, tak to bude skvělý. Pokud to bude Klondike a Western, tak to úplně dobrý nebude.
2: Rozšiřovat města do šířky je velice nákladné. Je tedy víc než jasné, že se městská zástava bude zahušťovat. Místo do šířky půjdeme do oblak. Podobně jako u aktuálně stavěných bytových domů Sisters v Plzni, kde jedna věž bude měřit 83 metrů a ta druhá 94 metrů. Z toho už se člověku docela zatočí hlava. Sídliště jsou sice pro lidi, ale hlavně jsou o lidech. Shodli jsme se, že na venkově, na malém městě, na sídlišti, ale i v každém panelovém domě platí jedno stejné pravidlo.
3: Mít dobrého souseda, to je k nezaplacení.
4: Souhlasím.
0: To byl závěrečný díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Všechny díly si můžete poslechnout kdykoliv na webu můjrozhlas.cz.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za chvíli nás čeká telefonická soutěž. Dnes budeme hrát o audioknihu ve formě CD. Inspektor Šmidra zasahuje dvě. Jde o detektivku Československého rozhlasu z roku 1967, která je plná tehdejších hereckých hvězd. Volat můžete na číslo 221 554 222.
1: Je naprosto.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, na řadě je slibovaná soutěž. Hrajeme o audioknihu Inspektor Šmidra zasahuje 2. Jde o pokračování úspěšné kolekce dramatizací s popleteným detektivem Janem Šmidrou. V hlavní roli se představil Rudolf Dale mladší. Dál pak účinkují třeba Josef Hlinomas, Luděk Kopřiva nebo Čestmír Řanda.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A já už ve vysílání vítám prvního volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem Alena.
0: Dobrý den, paní Aleno. Tak já se takhle na úvod zeptám, jak zvládáte ta dnešní horka?
2: No dobře, docela dobře.
0: Tak já věřím, že vám ten dnešní den zpříjemní i dnešní výhra. Tak já pro vás mám otázku. Dnes dopoledne jsme vysílali z Mezinárodního folklorního festivalu. Byl to už 81. ročník a mě by zajímalo, ve kterém jihomoravském městě se tento legendární festival odehrává.
2: Ze Strážnice.
0: Je to Strážnice, přesně tak. Paní Aleno, já vám moc krát gratuluju.
2: Děkuju.
0: Audiokniha je vaše, vydržte mi prosím ještě na telefonu. Zatím naslyšenou.
2: Dobře, děkuju mnohokrát.
0: S vámi je i dál Český rozhlas Plzeň a se seriálem Místopis západních Čech zamíříme na Chebsko, a to do obce Tři Sekery. Co tento název prozrazuje o její historii, to prozradíme už za okamžik.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: První písemná zmínka o obci Tři Sekery pochází z roku 1529 a její založení je spojené s objevem ložisek měděných rud. Později se tu vyráběly dřevěné perly, perleťové knoflíky nebo figurky do hry Člověče nezlob se. Dnes tady žije přes 1000 obyvatel, mají tu mateřskou i základní školu, fotbalové hřiště, hospodu, muzeum i kostel. A kdeže Tři Sekery najdete?
2: Každému, kdo se mě ptá, Tři Sekery, to existuje, tak každému říkám, a víte, kde jsou Mariánské Lázně? To většinou každý ví a já říkám, no ty jsou u Tří Seker.
3: Říká bývalá starostka obce Tři Sekery Dagmar Strnadová. Paní Strnadová, jak se žije ve Třech Sekerách?
2: Mně se tady žije dobře, já bych Tři Sekery neměnila. Dobrý den.
4: Dobrý den. Marie.
3: Paní Marie, jak se vám tady žije?
4: No, žije se mi tady velmi dobře. Je to tady příjemná, malebná vesnička. No a vlastně jsem tady zvyklá, mám to tady ráda.
3: S bývalou starostkou obce Tři Sekery stojíme před obecním úřadem, díváme se na znak obce. Kromě Třech Seker je na něm i jedle.
2: Tak váže se to samozřejmě k pověsti o vzniku Tří Seker. V dávných dobách se tady rozkládal hluboký les a přes ten les vedly stezky, kudy se vlastně jezdilo do Bavorska pro sůl. A jednou při takové jízdě se jeden z těch formanů všiml takových lesklých zvláštních kamenů. A protože si uvědomoval, že by mohlo jít o něco vzácnějšího, tak ty kameny nabral a nechal je v Praze prohlédnout, co to vlastně je za kameny. A zjistilo se, že to je měděná ruda a dosti bohatá. A protože ten forman opravdu nebyl hloupý, tak si do té vysoké jedle, než tedy kameny naložil a odvezl, vysekal 3 záseky sekerou. Takže my bychom se vlastně měli jmenovat Tři Záseky.
3: Tak my jsme přišli k největší dominantě obce, což je kostel 14 svatých pomocníků.
2: Tak náš kostel je zasvěcený 14 svatým pomocníkům v nouzi a ty sochy těch 14 svatých pomocníků byly převezeny ze zrušeného kláštera ve Svěcích u Tachova.
3: Hned v sousedství školy vcházíme do budovy bývalé ledárny, která dnes slouží jako mini muzeum.
2: To byl takový nápad, protože tady vlastně je spousta starých chalup a domů. No a každý, kdo rekonstruoval, tak něco našel, co se mu tam už nelíbilo.
3: A jedním ze zajímavých exponátů je věc, která k obci neodmyslitelně patří.
2: A to je výroba dřevěných perel, což byla obživa tady těch našich lidí, kteří zde bydleli před válkou. Téměř každý měl doma takovýhle přístroj, on je to vlastně soustruh, kde se dají vyměňovat nože. A ty dělali z těch krychliček dřevěných, z měkkého dřeva, většinou se to dělalo, dělali tvar. A buď to z toho vypadaly takové kulaté korálky dřevěné nebo podlouhlé. No a tím se tady živili.
3: Dnešní sekeráci už výrobu dřevěných perel nezažili. Za největší výhodu považují klidné bydlení uprostřed přírody mezi Slavkovským a Českým lesem a zároveň dobrou dostupnost nedalekých Mariánských Lázní. Z obce Tři Sekery na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Možná i vy jste si někdy řekli, to jsem z toho jelen. Proč se právě jelen stal symbolem zmatenosti a jakou roli v tom sehráli Maďaři? Za chvilku vám to řekneme v jazykovém koutku. Teď ABBA.

0: Jazykový koutek.
1: Dnes vám společně s jazykovědkyní budeme vyprávět hned dva příběhy. V obou hraje hlavní roli zmatený sudokopytník. Slovo má Vladimír Šťovíček.
2: Rčení jsem z toho jelen užíváme ve významu jsem zmatený, nerozumím tomu, nevyznám se v tom, jsem z toho blázen. Proč se právě jelen stal symbolem této zmatenosti? Na to se ptáme Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Musím říct, že výklad původu tohoto rčení není jednoduchý. Existuje několik verzí. Zastavila bych se u dvou, a to u verze cizího a také domácího původu. Asi nejčastěji rozšířený je názor, že rčení má původ v období první světové války ve vojenském prostředí. Tak je vykládán jeho původ už ve 30. letech 20. století v časopise Naše řeč. Při vyvolávání jmen v armádě se maďarští vojáci hlásili slovem jelen, tedy zde. Čeští vojáci si povšimli schody maďarského a českého slova a začali maďarským vojákům říkat jelen. Ze vzájemné nevraživosti a také z důvodu neporozumění pak říkali, byl tady nějaký jelen s významem hloupý, nejapný člověk a odtud vzniká celé rčení. Z vojenského prostředí se rychle rozšířilo do prostředí civilního.
2: Krásný příběh. Každopádně, jaký je domácí možný výklad původu tohoto rčení?
3: Tak druhý výklad vychází z toho, že dané rčení je v češtině doloženo už před první světovou válkou, již na konci 19. století. Snad můžeme jelena ve rčení dát do souvislosti se slovem Janek, kterým se označoval dříve zajíc i hloupý člověk. Říkalo se, jsem z toho celý Janek a odtud je v lidovém jazyce jen krůček k záměně slov Janek a jelen. A také jelen svou velikostí dodává celému výrazu větší váhu. Tak to vysvětluje původ rčení profesor Antonín Procházka.
2: To vypadá docela pravděpodobně, každopádně si říkám, co na to Maďaři. Existuje i jiný výklad toho domácího původu rčení?
3: Samozřejmě, možná souvislost je u výkladu domácího původu rčení daná také představou štvaného jelena, tedy bezradného, zmateného, anebo naopak představou jelena plachého, s podobně se chovajícím člověkem. Od plachosti pak vede cesta k poplašenosti a také ta by mohla být zdrojem toho, jak se právě jelen dostal do uvedeného rčení.
2: Kterou verzi si nakonec vyberete, necháváme čistě na vás. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Pro vaše další náměty je tu e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Za okamžik jsou tu další zprávy a po nich následují hvězdné návraty. Patrik Rozehnal vám dnes připomene malíře a grafika Vladimíra Komárka. Příjemný poslech a hezký zbytek dnes Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucia Machartová.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na západě Čech dnes hrozí bouřky. Česko zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Na západ Čech míří silné bouřky. Meteorologové na ně vydali výstrahu, která platí od 17. hodiny do 2. hodiny raní. Podrobnosti dodává meteorolog Ivo Bowman.
2: Silné bouřky se vyskytnou zejména na západě regionu, to znamená v celém Karlovarském kraji a v Plzeňském kraji, hlavně na Tachovsku. Bouřky se začnou vyskytovat mezi 16. a 18. hodinou, pak večer jich bude o něco více a lokálně tedy ty bouřky mohou být silné.
1: Další výstraha před bouřkami platí podle meteorologů pro celý Plzeňský a Karlovarský kraj od zítřejší 11. hodiny dopoledne do půlnoci. Holíšov na jižním Plzeňsku vylepšuje místní sportoviště. Město převzalo budovy sportovních klubů od tělovýchovné jednoty a teď je postupně opravuje. Nově také mění povrch na fotbalovém hřišti. Hotovo by mělo být v polovině září. Potvrzuje místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za Prohlíšov s podporou starostů a nezávislých.
3: Momentálně děláme dlouho očekávanou umělku pro fotbalisty. Umělou trávu, kopeme, děláme opěrné zdi, to je velká, velká stavba, tak z toho máme velkou radost, že se nám to povedlo. A samozřejmě umělou trávu budou moct používat nejenom fotbalisti, ale i škola, když si tam půjde dopoledne, a budeme to i pronajímat.
1: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupňů Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupňů. Je to také poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není jasná.
4: Prefekt departmánu Meurthe-et-Moselle Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovaly desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilogramů. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů a vylepšil tak 5. místo z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne. Počasí. V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky, a to i velmi silné, s přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách vystoupají na 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo, na 3. stupni tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 60. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Rokycany, tam kolem vozovky běhá pes, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
6: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
5: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
6: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
5: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
6: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
5: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
6: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
5: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
6: To je strašně vážná věc.
5: Tak se s námi pobavte.
6: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece musel mít modelky.
2: Ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Uh-huh. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, jsem tady jiný kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cekrou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, to já mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
10: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mecký salám.
5: No, tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisko a dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. Všichni. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně, zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavno, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkala, čím se můžu

0: svazků. Do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta, tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
2: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, páne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hru. Takový potles, se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pořemního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazujou tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pestby roze na Rokycansku dokončují generální opravu budovy zdravotního střediska. Nové projekty na Šumavě se zaměřují na overturismus. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a přehánky a bouřky teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne přeje o poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Těsně před dokončením je rekonstrukce zdravotního střediska ve Zbyroze na Rokycansku. Jak říká nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha, nově bude mít opravená budova bezbariérový přístup a výtah. Práce na historickém objektu střediska ale prodražila dřevokazná houba dřevomorka.
2: Takže té původní staré části zůstalo obvodové zdivo a už se spíš dokončuje interiér. Předpokládané náklady na rekonstrukci byly zhruba 29 milionů. Bohužel díky těmto nepředpokládaným událostem a vývoji celé situace se nám to zdraží minimálně o 5 až 6 milionů.
0: Snížit návštěvnost přetížených míst a rozložit je i do méně vytížených lokalit. To jsou cíle nových projektů zaměřených na udržitelný turismus, které připravuje Národní park Šumava. Získal na ně dotaci ze švýcarských fondů. Pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Snažíme se těm lidem ukázat jiné krásy, včetně těch bavorských. Ty lidi na to zaplať pánbu slyší, ale samozřejmě ty highlighty zůstanou pořád. A pořád prostě na ty prameny Vltavy bude chodit více než 100 000 lidí ročně, stejně jako na tu rybárnu. Ale je dobré třeba ty lidi sem přilákat i v době, kdy není úplně ta přesná sezóna.
0: 50-letá motorkářka se těžce zranila po srážce s autem u Toužimi na Karlovarsku na hlavním tahu 1/20 z Plzně do Karlových Varů. Žena měla velmi závažná poranění hrudníku, pánve, rukou i nohou. Ve velmi vážném stavu byla letecky transportována do fakultní nemocnice v Plzni. Řekla to mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová. Řidiče automobilu odvezla sanitka s lehkým zraněním do karlovarské nemocnice. Okolnosti nehody šetří policie. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa začne večer play-off. V prvním kole proti sobě nastoupí v Los Angeles Kanada a Jihoafrická republika. Utkání začne v 21 hodin našeho času. Cyklista Matias Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Počasí. V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky, a to i velmi silné s přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách vystoupají na 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na trojice tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 78. kilometru ve směru na Prahu mezi sjezdy na Plzeň-Lidice a Černice. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou. Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka a posílám první dechovku.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové pro paní Hanu Silovskou, která tento týden oslavila 63. narozeniny. Obec Klášter jí přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a také spokojenosti do dalších let.

Pravidelně každou sobotu a neděli vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Jsem přesvědčený, že řada z vás má, komu by chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku a pomocí rozhlasu poslat nějaký pěkný vzkaz. Pak neváhejte, vstupte na stránky rádia vašeho kraje, vyplňte příslušný formulář, kam napíšete, pro koho byste chtěli zahrát nějaké pěkné přání. Jakou písničku vyberete den, zdali odvysíláme v sobotu anebo v neděli, no a hlavně poslouchat Český rozhlas a pořad Blahopřejeme písničkou.

Vážená redakce, ráda bych vaším prostřednictvím popřál rodičům paní Boženě Milotové, která oslavila narozeniny 20. června a Karlovi Milotovi, který je oslavil včera 27. 6. Oběma přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, také spokojenosti. To přeje Vlaďka s manželem, Bára, David s manželkou a pravnučka Anička. Písničku jsem vybrala od Lucie Jednu malou chvíli. Moc vám děkuji.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou, píše pan Koubek, vážená redakce. Stalo se už tradicí, že se na vás obracím s požadavkem na odvysílání našeho blahopřání. Pro členy fanklubu myslivecké kapely Atlas, kteří oslavují svoje životní jubileum. Stejně je tomu i dnes. Prosím o zařazení naší gratulace do vysílání v neděli 28. června. To plníme. V těchto dnech oslavují svoje narozeniny dvě členky fanklubu Atlasu, paní Petruše Hohelbergerová z Horšic a paní Věra Zbránková z Klecan u Prahy. Oběma oslavenkyním k jejich jubileu gratulujeme a do dalších roků jim přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Perníkové srdíčko. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

Dne 30.6. tohoto roku oslavují manželé Jungovi z Puclic stříbrnou svatbu. Přejeme jim hodně štěstí, také zdraví do dalších společných let, a to jim přejí synové, také rodiče a sestra s rodinou. Chtěli bychom zahrát písničku Mě sílu dáš od Radima Švába. Od tohoto autora ji nemáme, ale máme ji od někoho jiného, a tak nahrazujeme, snad nám to odpustíte. Děkujeme za vřízení, gratulace, a tady už je písnička.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a další vzkaz. Vážená hudební redakce Českého rozhlasu, prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka a také bratra pana Ladislava Pešičky, kteří včera oslavili svůj svátek. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a také pohody. To jim přejí holky Kubešojíc a Rozárka. Prosíme o písničku Na krásné Šumavě. Tady je Šumava.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Máme tady jednoho jubilanta, a to z obce Heřmanova Huť, pan Zavaris Jiří, který slaví právě dneska 28. června své 87. narozeniny. Jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom vám chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. To přeje obec Heřmanova Huť a tady už je písnička.

Každou sobotu, také každou neděli vysíláme mezi 17. a 18. hodinou pořad Blahopřejeme písničkou. Už za chvíli vyřídíme další přání.

Posloucháte Český rozhlas. Dobrý den všem posluchačům. Posílám písničku své tchýni Jarmile z Plzně pro radost a vděk za krásně strávený čas. Děkuje Dušan. Písničku vybral, jak sám píše, Ilona Čáková. Podívej se mi do očí. Tak tady je Tornéro.

Blížíme se do finále, tady je pořad Blahopřejeme písničkou a nezbývá ve scénáři nic jiného, než se rozloučit. Já jsem Jiří Trnka a opět za týden se s vámi těším u tohoto pořadu. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku padl nový teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. V Chudenicích začala kompletní rekonstrukce průtahu obcí. Nová kampaň v Plzni vyzývá cyklisty k opatrnosti. Zítra bude zpočátku většinou polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, přeháňky a bouřky, teploty do 32 stupňů. Příjemný podvečer. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před 5:30 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
3: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
4: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
3: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Berci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
5: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
3: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: V Chudenicích na Klatovsku v týdnu začala stavba průtahu obcí. Potrvá 16 měsíců a vyjde na 116 milionů korun. Polovinu nákladů hradí správa a údržba silnic Plzeňského kraje, polovinu městy Chudenice. Podrobnosti dodává starosta David Žák ze Sdružení nezávislých kandidátů.
6: Přitom to dojde k obnově v úseku vedení krajské komunikace, k obnovení vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, vytvoření chodníků, samozřejmě také nový asfaltový povrch po celé dílce komunikace.
2: Podle starosty bude mít po dostavbě oddělenou splaškovou a dešťovou kanalizaci zhruba 70% městyse. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN k hlavním bodům kampaně dodává.
7: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo. Sport.
2: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Český reprezentant se tak po 6. za sebou prosadil v kategorii Moto 2 mistrovství světa do první desítky. Poprvé v sezóně zvítězil Kolumbiec Alonso.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přeháňky nebo bouřky. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přeháňky a bouřky, a to i velmi silné s přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách vystoupají na 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na trojce tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda motorky a osobního auta se stala ve Starém Plzenci v Husově ulici u odbočky do ulice za statkem. Na místě je policie, dejte tam pozor. Dvě osobní auta se srazila v Křenovech na Domažlicku na hlavním průtahu obcí. I tam zasahují policisté, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Queenie, to je tribut kapela zaměřená na písně legendární skupiny Queen. Koncertují nejenom v Česku, ale i v zahraničí, fungují od roku 2006. Odehráli přes 1400 koncertů, několikrát vyprodali O2 Arenu a aktuálně slaví 20 let existence speciálním turné. Skupinu založil a vede Michael Kluch, který je naším dnešním hostem. Já jsem od chvíle, kdy jste vstoupil do studia, úplně konsternovaná tím vaším vzhledem, protože je to opravdu Freddie Mercury jako vyfotografovaný, řekla bych. Michaeli, teď s touhletou vaší podobou jste asi v jakých letech Freddieho Mercuryho?
2: No já jsem teď vlastně stejně starý jako on na tom nejslavnějším turné z roku 86. Ta podoba je, já teď teda mám jako civilní účest, jenom bych doplnil pro posluchače, kteří nás nevidí, byť asi samozřejmě ten knírek si nesundám, tak dejme tomu, že ten Fred ho měl od roku 81-2.
1: Možná, že bychom měli připomenout, že je hned několik kulatých výročí, které jsou spojena s vámi, ale i také s Freddym. Takže Freddie by měl letos 80.
2: Ano.
1: Vy jste měl letos, to taky můžu říct, 40.
2: Ano.
1: Další výročí je ten velký koncert ve Wembley. To je kolik let?
2: To je taky 40 let.
1: To je taky 40 let. No a pak kapela Queenie.
2: Slaví 20.
1: Má 20 let. No. Tak to jsme udělali trošku v pořádek v těch výročích. Vy jste se teda narodil v roce 86 a Freddie v roce 1991 zemřel.
2: Ano.
1: Takže vy jste byl strašně malý, když se to všechno odehrálo. Kdy jste ho začal vnímat, Freddieho?
2: Když umřel. Já si pamatuju doteď, jak je to možná trochu morbidní vlastně, takhle zpětně pohledem, ale když, já si pamatuju, byl krásný slunej den, tatínek měl okna, maminka nevím, co dělala a v televizi šla informace, že umřel Freddie Mercury a šly tam ty záběry takhle z okolí toho jeho baráčku v Garden Lodge, kde teda byly samé květiny a já teda si pamatuju, že už tehdy jsem vnímal to jméno, jakož to jméno někoho slavného, nějaký velký osobnosti, ale nedokázal jsem ho tehdy samozřejmě zařadit, že to byl zpěvák například. Ale od té doby si to pamatuju a pak vlastně mi to docvaklo zpětně, že to byl tenhle ten človíček.
1: No a kdo vás přivedl k těm písničkám? Sám jste si je našel, sám jste je začal milovat?
2: Ano. Je to tak, mně se zalíbily, já vlastně nevím proč, ale vždycky říkám, že ta queenovská hudba, ona je na jednu stranu taková, že si ji dokáže zabroukat každý, na druhou stranu, když se ponoříte do těch aranží, tak zjistíte, že to je velmi, velmi chytře, až jako skoro vědecky napsaná hudba. On konec konců Brian May je vědec, Roger Taylor je zubař, doktor, že? Freddie byl umělec, John Deacon technik, inženýr, takže oni tam nějaký predispozice měli a to, co jako všechno spojovalo, byl ten Mercuryho hlas, ty krásné harmonie, melodie a to je možná to, co mě imponovalo.
1: Vy jste předtím, než jste založil Queenie, dělal jinou muziku?
2: No to byly takový ty garážový kapely, jo, protože jsme začali skutečně jako velmi brzy a začali jsme tak, že jsme si dali dohromady takovouhle garážovou kapelku a přehrávali jsme si různý Deep Purple, Led Zeppelin, možná nějaký jako punkový svoje věci jsme tehdy zkoušeli. No a pak jsme zjistili, že všichni inklinujeme k hudbě Queen z nějakého nepochopitelného důvodu a tak jsme si je začali přehrávat víc a víc, až jsme došli do bodu, kdy jsme si řekli, tak pojďme to dělat pořádně nebo vůbec.
1: Když jste Queenie před 20 lety zakládal, tušil jste, že to nabere takovéhle rozměry, že se stanete jednou z nejlepších tribut kapel, která vzdává hold Queenům v Evropě?
2: No, nevím, takhle, zrovna včera jsme se o tom bavili s manželkou a i takhle nějak, nevím, co jsme řešili, jak jsme jako filozofovali a říkám, hele, no, ale já bych před těmi 10 lety ještě, natož před 20, jo, bych si vůbec neuměl představit, že tady jako vystoupáme v uvozovkách, že překročíme ten práh toho tribute bandu a budeme dělat tyhle ty hezký koncerty, nejenom třeba v O2 Areně, ale i v rámci toho letního turné, protože to jsou výpravní koncerty, který jako obvykle, nebo my se snažíme to prostě dělat tak, aby ten divák dostal vždycky něco navíc a nečekal bych to určitě ne a jsem za to vlastně strašně vděčný.
1: Michali, budeme si hrát spoustu vašich písniček, tak odstartujeme teď tu první. Je to velikánský hit, všichni ho budou znát, Too Much Love Will Kill You. Co to je za verzi?
2: Tohle to je živák z roku 2011, takže poměrně dost starý. Je to natočeno v kulturním domě Mlejn v Praze na Studulkách a pochází ta nahrávka z české sleziny fanoušku Queen a tehdy byla zajímavá, protože se tohle z toho koncertu zúčastnila i sestra Freddieho Mercuryho, paní Kashmira Cook.
3: Píseň s velmi pravdivým textem.

0: Tlumočila Velký Liu a skupina Queenie, Michal Kluch zůstává naším hostem. Možná, že bude pro posluchače zajímavé říci, že vy všechny hity od Queenu zpíváte v té originální původní tónině, tak jak je zpíval Freddie Mercury.
1: Je to tak.
0: Je to obtížné, nebo vám zrovna vašemu hlasovému rozsahu to prostě vyhovuje?
1: No, je to obtížné, ale ono to bylo obtížné i pro toho Freddieho, který vlastně, když potom dělal svoje jako vlastní písničky, ty solový alba, tak se někde nechal slyšet, že konečně si to může dělat tak trochu po svým, že ho ta kapela nenutí jít furt do těch vejšek, jo, protože tehdy v těch 70. 80. letech oni všichni jako tak nějak napůl ječeli, jo, ty zpěváci, a bylo to moderní, že jo, to je jedno, jestli to byl Led Zeppelin, nebo jestli to byl Deep Purple, Ian Gillan a podobně, takže asi zřejmě tam byla ten se jako bejt v téhle partě těch vysokospívajících zpěváků a konec konců jako někdy to je i slyšet, jo, že to bylo těžký i na toho Freddieho, ale samozřejmě já zpívám jeho písničky, takže já si to nemůžu dovolit, čili těžký to je hlavně v tom, abyste se připravila před tím koncertem, a to nejenom ten den, ale třeba celý týden, nechodíte do hospody, nekouříte, nepijete a tak dál, aby zkrátka ten hlas byl vždycky v pořádku, protože ten let je tenký a divák by mi neodpustil, kdybych si tam někde ulevil.
0: Protože ty písničky jsou taky velmi dobře známé, skoro bych řekla až notoricky, lidé je prostě znají, mají Queeny naposlouchané a každou chybu by poznali. Řekněte mi, dokážete jmenovat nějakou písničku, která je extrémně těžká na interpretaci?
1: Určitě. Tak mimochodem, je to teda třeba píseň Innuendo, kterou tady teda dneska mám, ale hrát jí nebudem, ale to je určitě těžká věc, která je taková jako hraniční, tam je snad D2 tón, což je takový jako opravdu jako strašná výška. A jinak ale teda takový ty impossible songs, co se nedá zaspívat živě, to jsou prostě, mě teď napadá Princess of the Universe z Alba Kind of Magic, který letos slaví těch 40 let vlastně. Určitě je to píseň Don't Try So Hard z posledního Alba Innuendo. Našli bychom jich víc, jo. A to je i důvod, proč je třeba Queen nikdy nehráli.
0: My jsme vůbec ještě nepředstavili vaše kolegy z kapely Queenie, to bychom možná mohli také udělat.
1: Možná bychom mohli, tak nejstarším, služebně nejstarším hráčem je Martin Binhák, hraje na basovou kytaru, je to skvělý multiinstrumentalista, skvělý kluk. Potom je tam služebně Michal David, pozor, ale nezaměňujme s Michalem Davidem.
0: Který vlastně se Michal David ani nemenuje,
1: no,
0: že
1: jasně,
0: ten má občanské jméno úplně jiné.
1: Tak, ale vtipně, že občas jim chodila jako navzájem pošta, jo. No, tak Mišák hraje na klávesi, taky výborný muzikant, prostě, který hrál s Daliborem a Jandama a podobně, s Leškem Semelkou a spol. Takže ostříhaný muzikant, na bicí hraje Petr Bali Baláš, skvělý bubeník, jako myslím si, že jeden z nejlepších bubeníků tady u nás. A teď k nám nově přišel do kapely David Vaněk, kterýho by posluchači mohli znát třeba od kromě teda jiných projektů učí na konzervatoři, vede vlastně, já to přesně nevím, jak se tomu říká, ale celý ten jeden obor. A hraje s, a teď si nespomenu na jméno, nebo hrál teda.
0: To asi jedno, možná to naskočí za chvilku.
1: No, tak to je tak výborný kytarista, teda musím říct, že jako a výborný parťák do kapely, takže to jsou naši kluci.
0: Mm-hmm. Michale, teď úplně trošku obracím list. Vy máte vztah k Plzni, vidíte, divadelní fanoušci, tady plzeňští, si vás budou pamatovat z jednoho představení.
1: No, strávil jsem tady krásný 4 roky s představením Freddie the King of Queen, takový taneční muzikál. Napsal ho Libor Vaculík, já si pamatuju ty noci i dny, odpoledne, večery prostě, kdy jsme to společně, on teda Libor, doufám, že mu to Liborkovi nebude vadit, je silný kuřák, nebo byl tehdy, takže v tom zakouřeném kanclíku jsme prostě dávali dohromady scénář, respektive já jsem mu pomáhal některé ty faktické věci korigovat, ale spolu s Petrem Maláskem, kde kromě teda té kvínovské hudby je tam i hudba Petra Maláska a texty Václava Kopty. To bylo nádherný dílo a doufám, že třeba nás někdo poslouchá z divadla, kam teda směřuji své srdečné pozdravy, opravdu srdečné, hlavně Jirkovi Pokornýmu, šéfovi baletu. A samozřejmě, pokud by se to dílko vrátilo, tak já bych se vůbec nezlobil.
0: Zahrajeme si další písničku, bude to I Want to Break Free. Zase vás poprosím o nějaký komentář.
1: No, to je z našeho prvního koncertu v O2 Areně z roku 21. No a tečka, prostě z O2čka 21.
0: Zase velký hit skupiny Queen v podání skupiny Queenie.

0: Naším hostem je dnes zpěvák a lídr skupiny Queenie Michal Kluch. Já bych ráda v tuto chvíli připomněla takovou zajímavou věc, že v Budapešti právě před několika dny začala výstava Freddy the Exhibition a je to vlastně taková velká, největší výstava, která kdy byla, která je poctou Freddiemu Mercurymu a připomíná právě ty jeho 80. narozeniny. Ale zpátky k vám, Michale, pojďme se teď chviličku bavit o tom, jak vy vypadáte, jaký máte vzhled, jak jste opravdu tomu Freddiemu podobný a samozřejmě, že na koncertech tomu ještě pomáháte. Před chvílí jste říkal, že nejste úplně učesaný tak jako na koncerty. Co všechno před tím koncertem musíte udělat, abyste opravdu tomu Freddiemu byl maximálně podobný?
1: No, takhle, samozřejmě já to pojímám celé jako takovou iluzi, kdy vytváříme dojem, že to tak je a asi to tak je, protože že jinak bych ten kníž nenosil. A jinými slovy, já si nemyslím, že jsem mu úplně tak podobný, nebo respektive, že vypadám stejně, to určitě
0: jste
1: ne.
0: Jste mu strašně podobný.
1: Že jo, tak když to řekne takhle, tak jako asi jo, ale to je přesně to, co chci říct, že vlastně ve vás ten pocit vyvoláváme a to je vlastně jako dílem toho divadla, jo, vytvořit pocit, že nekoukáte na film v kině, prostě, že tam jste v divadle, nekoukáte na nějaký herce, který chodí mezi kulisama, že prostě prožíváte ten příběh. A stejně tak to jakoby děláme my, proto jsme to si ji nazvali koncertním divadlem, ten obor náš. Ale jasně, hele, takhle, já dneska přijedu domů, večer máme koncert v Kutné Hoře, před chvilkou mi tady pípla zpráva, že je vyprodaný, takže mám velkou radost. A já si jenom vezmu jiný typ gelu, a jiným směrem si ty vlasy vlastně načešu, jo. Jinak neudělám vůbec nic, nekreslím si stíny a tak nalepím si zuby.
0: On úplně, Freddie Mercury, neměl vždycky ten knírek. Já si vybavuju i některé fotky, kde byl úplně hladce oholený. Že mám pravdu?
1: Bylo to přesně před tím rokem 80 a potom v tom období, dejme tomu teda, že takhle, já samozřejmě vycházím z toho, co se k veřejnosti dostalo, to znamená nějaká fotka, když fotili něco nebo dělali nějaký klip, jo. Ale on nosil vlastně strniště po tom roce 86 a pak byl ke konci, ke sklonku toho života zase jako hladce oholen.
0: Mimochodem, já jsem vás na jedné fotce taky viděla se strništěm.
1: No,
0: taky
1: prostě, já to mám rád, já to miluju úplně.
0: Měníte tu vizáž každou chvilku. Tak a teď pojďme k tomu oblečení.
1: Jasně.
0: Těch kostýmů, které máte asi spoustu, jak moc bylo těžké si je pořídit? Kdo vám to ušil? Kde jste to sehnal?
1: No ty úplně první kostýmy to mi šila maminka. Protože přesně, jako kde se tohle schání, že jo. Nehledě na to, že my v těch našich začátcích jsme jako na tom ekonomicky nebyli tak, jako jsme třeba nyní, že si můžeme skutečně dovolit nějaký ansámbl kolem nás. Takže maminka, která to ale ušila skvěle a já tímto maminku zdravím, jsou tady na chalupě u Strakonic. A vlastně potom už jsme šli vyloženě za profi kostymérama, takže ať už to byl Roman Scholz, který třeba dělal právě kostýmy i do Freddyho tady plzeňskýho, tak paní Hofmanová, která to šije vlastně, u který teď mám znovu kostýmy, takže teď už pracujeme s profíkama, vlastně s divadelníma kostymérama a švadlenama.
0: Některé ty kostýmy jsou velmi extravagantní, konec konců to se nám vždycky všem na Queenech líbilo. Řekněte, který máte nejradši, v kterém se vám vystupuje nejlépe?
1: Ten, do kterého vždycky zhubnu, tak akorát, jo. Ale ne, tak třeba zrovna tady v Plzni byly nádherný kostýmy a myslím si, že asi i nejkvalitnější, nebo opravdu jako, co jsem takhle po těch divadlech zažil, tak skvělý kostýmy. A měl jsem rád takový ten výstřih freddyovský, jo, tady takhle. Bylo to sice jenom na jednu písničku, bylo to trošku úchylný, ale vlastně když si do toho člověk takhle jako jednou týdně skočí, tak je to taková bláznivina, takže to jsem měl rád tenhle ten kostýmek. Naopak třeba nemám rád ten žlutý kostým, který je typický pro ty koncerty, které proběhly před těmi 40 lety, protože to tak notoricky známý kostým, používají to vlastně všichni ti naši kolegové v oboru, že se radši stylizují do něčeho, co je tak trochu originální a i v poslední době, v těch posledních 5 letech, dejme tomu, se o tom snažíme uvažovat trošku tak, že vycházíme jako inspirace z těch kostýmů, ale uděláme si je tak trošku jako po svým, abychom se v nich cítili trošku jako my, aby to nebylo jenom, že prostě jsem věšák na knír a na žlutý sáčko.
0: Mně se třeba vždycky Freddy nejvíc líbil v těch bílých riflích, v bílém tílku a v bílých teniskách. To mi přijde, to mi přišlo vždycky takové nejnormálnější, nejobyčejnější, ale líbil se mi takhle.
1: Ten jsem tady měl před 2 lety, ten kostým.
0: Zahrajeme si Barcelonu. Kdo pak to tam s vámi, Michaeli, zpívá?
1: To je paní a je mi čtí říci kamarádka Petra Alvarez, soliska Národního divadla pražského, ale často vystupovala i tady v Plzni.
0: Tak Queenie a Barcelona.

0: Slavná Barcelona od skupiny Queen v podání skupiny Queen. Michal Kluch zůstává ještě chvíli naším hostem. Ještě máme doplnění k těm sborům, které tam samozřejmě nádherně zazněly.
1: No to by byla škoda nezmínit. To byla Maranatha Gospel Choir, gospelovský sbor pěvecký, který nás doprovodil a bylo to z O2 Areny tentokrát z roku 23, tato nahrávka.
0: Michal Queen slaví 20 let své existence. Dokážete říct, na co jste z těch 20 let nejvíce pyšní? My jsme vůbec vlastně nezmínili spoustu vašich zahraničních koncertů. Hmm. Třeba narozeniny královny.
1: No, ale víte, co bylo super? Teď jsme přijeli, v dubnu jsme hráli v Maroku na nějaký soukromý akci. Mělo se to udít někde na Blízkém východě, ale jak to tam začalo lítat, tak to přesunuli do Maroka. A když jsme tam přijeli na zvukovou zkoušku, nic jsme o tom nevěděli, jo. Tak tam zvučila kapela, která měla na bicích takový R dvojitý V. My říkáme, co to kurně? A to byl Robbie Williams. Takže my jsme vlastně večer slezli z pódia a vystřídali jsme se backstage s Robbie Williamsem. Mm. Musím říct, že to byl jako okamžik, který asi přehlušil úplně všecko, protože to, že jako se třeba stane tady někde v Čechách, že si velká firma pozve Stinga nebo něco takového a pak tam vystoupí. To se jako děje, ale že vás někdo pozve do zahraničí a vedle toho, vedle vás vystoupí Robbie Williams a druhý den tam byly Gypsy Kings a Enrique Iglesias, jako takováhle sorta umělců a vy tam jste jeden z nich, to je jako, to je něco, co já jsem se cítil trošku, trošku povýšeně, když jsme jeli domů. A pak jsme přijeli domů, už to bylo asi všecko jako nohama na zemi.
0: Tak dneska máte koncert z Kutné Hoře, to bude koncert, řekněme, já ho nazvu normální, běžný, ale už za pár dní rozjíždíte to velké open air turné ke 20. narozeninám. Jak pak to bude vypadat?
1: No, bude to krásný, vezeme techniku, slyšel jsem, že náš osvětlovač si tam nanominoval zase více světel, než bylo třeba loni a právě proto, že to letošní turné se váže k tomu 40-letému výročí a my jsme vlastně přizpůsobili jak teda kostýmy, v pondělí si jdu zkoušet nový kostým, tak jsme přizpůsobili hlavně teda playlist a přehrajeme prakticky úplně to stejné, co Queen hráli v tom roce 86, takže na jednu stranu teď trošku odkrývám překvapení, na druhou stranu, prostě pokud někdo chce zažít ten koncert, který k nám tehdy bohužel nedojel v tom 86. roce, tak minimálně z hlediska toho playlistu si to bude moci vychutnat tady v Plzni 14. července v našem podání.
0: A jaká jsou to další města?
1: Začínáme ve Strakonicích 7.7. v podstatě za týden. A pak tam jsou samozřejmě České Budějovice, když zůstaneme tady na v jižních Čechách, je tam samozřejmě Praha, Křížková fontána, Olomouc, Ostrava není, Ostrava bude až příští rok v ostravský hale velký. V Brně jsme, je to na webu všecko.
0: A na web jsem se právě teď chtěla zeptat, vy ho máte velmi pěkný, taky
1: děkujem,
0: se tam dá
1: taky byl
0: pustit.
1: Drahý.
0: Dá se tam taky pustit spoustu videí, jak zní přesně ta adresa?
1: Queenie.cz.
0: Mm-hmm. Díky za
1: tuhle... Teda.cz.
0: Ano, to už budou posluchači vědět. Díky za tuhle pozvánku. My jsme na rozloučenou připravili písničku, která není od Queenu, ale je od Queenie.
1: Ano.
0: Řekněte o ní něco.
1: My jsme tuhle píseň připravili právě pro naše první show v O2 Areně, abychom trošku jako ukázali divákům, že se taky umíme zamyslet. Nicméně já vždycky říkám, tyjo, jako je možný vymyslet něco lepšího, než byla hudba Queen? No, není asi, takže, ale přesto tenhle ten song máme, hrajeme ho rádi a představte si, že dokonce někteří diváci se tehdy dohadovali, z jakého queenovského alba ten song je.
0: Naším dnešním hostem byl pan Michal Kluch, zpěvák a lídr skupiny Queenie, která letos slaví 20 let. Michale, díky moc, že jste přišel. Bylo to s vámi fajn, ať se vydaří celé turné a vlastně každý další koncert. Pozdravujeme všechny kolegy v Queenie.
1: Děkuju a zdravím všechny z mé milované Plzně. Ať už se uvidíme nebo ne.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji bylo nejtepleji v historii měření. V Plzni naměřili 40,7 stupně. Plzeňský kraj letos investuje do budování cyklostezek skoro 40 milionů korun. A zítra bude zpočátku většinou polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. Dobrý večer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V Plzeňském kraji bylo dnes nejtepleji v historii měření. V Plzni Bolevci a Plzni Mikulce naměřili 40,7 stupně, což bylo o 6 desetin stupně víc než dosavadní rekord ze 27. července 1983 z Plzni Bolevce. Do soboty to byla v regionu jediná 40 v historii měření. Rekordy zaznamenalo všech 14 meteorologických stanic v regionu, které měří teplotu přes 30 let. Řekl to plzeňský meteorolog Ivo Bouman. Zítra se začne ochlazovat. Teploty v regionu by měly být do 32 stupňů. Nejvíc na východě regionu v Plzni a v Rokycanech. Západ kraje bude chladnější. Očekávají se ale bouřky. Výstraha před nimi platí od 11 dopoledne do půlnoci. Policejní potapěči ze zásahové jednotky našli dnes dopoledne v Racholské přehradě tělo utonulého mladíka. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Muž narozený v roce 2009 podle svědků zmizel při koupání včera odpoledne. Na místo dorazili hasiči, zasahoval i vrtulník, vodní záchranná služba místo prohledávala pomocí vodních dronů. Případem se zabývají kriminalisté. Ke zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva. V Plzeňském kraji pokračuje budování páteřních cyklostezek. Hejtmanství jejich stavbu podpoří dotacemi. Letos si zhruba 40 milionů korun rozdělí 10 měst a obcí. Potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek z Hnutí STAN.
2: Podporujeme město Domažlice, kde se propojují lávkou dva důležité úseky. Pak dostává dotaci město Blovice v úseku Vlčice Hradiště, potom cyklostezka město Touškov Malesice a všechny tyto dotace jsou určeny na propojování už budovaných úseků buď lávkou, nebo nějakým úsekem cyklostezky nebo cyklotrasy. Sport.
0: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. Stříbro ze závěrečného závodu Světového poháru se odváží také veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. České reprezentantky díky druhému místu v Lucernu ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a hlavně na západě se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 18 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle s doznívajícími bouřkami. Během odpoledne přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky, a to i velmi silné, s přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku a Rokycansku až 32. Na horách vystoupají na 23 až 26. 20 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na trojice tady vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu osobního auta s motorkou vyšetřují policisté ve Starém Plzenci v Husově ulici u odbočky do ulice za statkem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinom prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takhle špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi. Kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. Je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když v těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomů prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, protože potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídá, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. No to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů. A cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření, to není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů, jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte v Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdes. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. A dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli třeba v

0: za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
0: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družených ve Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
0: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexi židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavu, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Laudrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
0: Moc rád děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu. Na text biblického žalmu zpívá sbor Levíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kotase během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vitásková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během 2. světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42.

0: roku, vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že se nemusím. No a přijela někdy až v červnu.
1: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelu v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
0: 50. Třetí rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
1: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kota za základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
2: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic dobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho baťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v němž se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. S tiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh i Nor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh i Nor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátel s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péčí o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemian z Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Z Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralí. Sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Martle a Ellen. A Ellen také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy a platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Jsi z jiný planety, Víru Dej, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový singl se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěst chovám si na památku.

Ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku a na Zakynthosu, je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia. Mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host, zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, poslední novinka dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku, zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mattel. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou 3 novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900 1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900 1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte, a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69, a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mattel, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili 3 novinky a 2 z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Rony Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva. Tak jako

sebe někoho, s kým se usmíváš. A když ta je sníh a na jaře odchází,

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva. To je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Skladba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je od 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové, Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedivím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod Peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám, číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají, ale ještě předtím

zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tong, hit Mezera 2. A 1. místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 4:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího Ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept. Znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: A jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A sklidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu. Aha. A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička, i když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká, no tak máme hladkou, hrubou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kary, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Ne. Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách, rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou, moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě my si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže. A tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod. Na malou teda. Jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme nahrát, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráty. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ježi. Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy, no.
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady zůstalo.
2: Přesně, a ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
2: Máš sedláček.
9: Jak to máš sedláček?
2: Ty jsi s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My, když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků je dávno po smrti.
9: No,
2: a my
9: no,
2: pořád je. Ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale. Ano, dobře. Ano, teď už...
8: Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, že... no jo.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním, ne?
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Iva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemáty, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme dali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo se sedá, jo. To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěl ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní úřad.
3: Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň. Píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to si se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude čísti, se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích.

0: Nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
1: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9x. A já jsem vůbec netušila, proč 9x. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova, že bych měla nějak...
2: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
1: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dár.
2: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
0: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu, a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
1: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl 1 sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
3: ona
1: představu.
3: Ona ještě vypadá zdravě.
4: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
1: Držím. Mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No, ale na ten Kežmarok, které nezapomenu, to byl hrozný, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, ale že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Mm-hmm. To bylo věčně pokusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme tady třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší, ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu, já říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, když to je snad spolužačka, tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo, a najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, tady jsou vojáci, já, pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co,
0: třeba jste stál
1: ani
0: v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil.
1: No hlejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle, si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo? Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složila.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak, bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí. To by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte?

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady Robert Salamouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám dom, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám mě ještě na Hanetu, už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, bylo to předloni za této rukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No, a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec ho neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste s námi tu chvíli.
1: Jo, ještě na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Haló, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No, to jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak se to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska je 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. A vystačilo.
0: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: ovlivnila? Já jsem někomu takhle náhodou pomohla.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. A tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec taky. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. A do dneška se tomu divím. Do dneška se tomu divím, jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, tak, děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trebizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my? Ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Trebizí nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale ono pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo? A my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Trebizí, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No, tak to je asi tak.
0: Jestli by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známejma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě stavili jsme se na tom koupališti v Kováčově a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterými jsme se tady nikdy ani tak znali jsme sebe nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, u tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a starala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se kolem Lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesu a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, také staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal halo a ozvalo se pomoc a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam. Se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám zachvat asi lučníkový, takže křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. Já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. A tak jo, si zavolejte, tak jsem zavolal nemocnice, nebo co to bylo, jo, jede, tak já jsem to vysvětlal, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes Lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy krče, do okolností já jsem byl kusek otát, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla píšťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkněte stopky, mi dá zmačkněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomalu půl hodinu, jsem nás viděl v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vina, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem ho, ten se svíjel, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem ho zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkáních a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arnoš Tvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam si mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u těch studní to bylo. A tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl ale známý režisér, zároveň svažit, jako on natáčel v Americe a všade přičičil mi o vesmíru a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to povedal, člověku, a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arnoš Vaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a potom on mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten zpět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil o televizi, prodával se lístky na večeře a podívali a říkali, a co tam chceš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano.
0: No.
1: Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu. Já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarmško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mě, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říká, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak to budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říká, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Na Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že právě jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat.

0: to byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
1: Ano, a vy už držíte čtyřletou dcerku.
0: Že se on se nezměnil, a já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil, a pak se okamžitě poznal.
1: A no, tak, paní takový, Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
0: No, tak určitě.
1: Vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
0: No tak určitě se taky stalo. To víte, že pan, že já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla takový cestovatel. Takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu. A když jsem se šla když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce, protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl, že by mě pomohl to, finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zdravku, já to bylo na porodní asistentky, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
1: Paní Aleška, takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, jsme rádi, když se zapojujete.
0: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
1: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
0: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo. Ale když už nemáte kam utíct, tak jinak já chodím denně na procházky a dnes to mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko. A důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
1: Děkujeme, opatrujte
0: já
1: se.
0: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
1: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala javorníky nebo jeseníky?
1: Javorník u jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Skutnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, ty jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamaráděli a to. A já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No, tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, staráš se o nás. Tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry. No a ta pošťačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte to, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec, na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit Jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože z hodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku a dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Napsi knížku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda a jsem spokojená. Jako, je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se neumím představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
1: Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říkal, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže úplně superové. A právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jedno buněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
1: Jako hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
0: ale to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře. Přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přes den se nedá tam horku, ona nechce Dianka chodit moc.
0: Ano.
1: Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás. A potom běžím
0: to
1: ráno do práce.
0: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do smozové sanitky, malý moment, ale zbytný, do smozové sanitky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda doslova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem ve Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coly. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa. Tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo. Já nevím, třeba jako 1-2 km jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil? Když jste se někde zastavil?
2: No, to jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Tak oni mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokutu docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo ne. A tam přijedu, tam stály nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se. My jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku. A manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem, no a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku, no ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky, té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak, no, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako, no a pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit a ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli tou vesnici a naraz manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako tepříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet do toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá. A prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslím, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 3:15, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam byl vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co to, a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Já jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on co tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 k 1 000 000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: Mm-hmm. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, s ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože,
0: No tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy, skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to tak myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě

0: je to tak. Dokonce mám v ruce, nebo v ruce, knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči, nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za 2 hodiny ho potkáte znovu. A to se každý řekne, co si dlužíme, nebo co to. A jdete dál. A pak ho potkáte po třetí. A řekne, brzy něco, co se stalo. Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekne, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo. Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím. Jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné. Přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi. Brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mi operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a v minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dál, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
1: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
0: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
1: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v Noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání, nejen na cestách.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a Stopičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No
3: a kolik van je tu?
4: Jedna vana. Prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale?
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama na sobě?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 na jednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte zač.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěná v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

všechno byl. Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k němu má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byli. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný tausík, pač ani nezbled.

Byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině Jeden imker güte bebeverb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říkali, nix, noch einmal bitte, a tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy, ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle porivy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal? On říkal: já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu. Tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem. A to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimre, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má?
2: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali
3: Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětliv si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všeho. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony. Jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju.

0: Légèrement de rhum.
1: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
2: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez, a teď já jsem ostrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo? A to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak. Tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako za chvilku, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.